0: So Bhajan from Kabir Das Ji says that this shawl is very fine.
1: Tento bhajan od Kabir Das Ji říká, tato šála je velice jemná.
0: And it's colored with the color of the name of God.
1: A je nabarvená barvou Božího jména.
0: The eight lotus chakras make the spinning wheel.
1: Osm lotosových čaker se točí.
0: And the five elements are the threads.
1: A pět elementů je jako vlákna.
0: It takes 9 months until this shawl is completed.
1: A trvá 9 měsíců, než je ten šál hotový.
0: But foolish people make it dirty in no time, in a second.
1: Ale hloupí lidé ho hned zašpiní.
0: When my shawl was ready, I have given it to a dyer for dyeing.
1: Když můj šál byl hotový, tak jsem ho nechal obarvit.
0: And he colored it in the color, the red color.
1: A obarvili mi ho na červeno.
0: Don't be shy to wear this shawl. It's given to you only for a few days.
1: Nestyď se tento šál nosit, dostal si ho na pár dnů.
0: But those who don't know this secret, they make it dirty day by day more
1: Ale
0: and more.
1: Ti, kdo neznají toto tajemství, každý dnem ho více a více zašpiní.
0: The great saints like Dhruva Prahlad, Sudham Sukhdev, they all were keeping this shawl clean.
1: Velcí svědci jako Dhruva Prahlada, Sukhadeva udržovali tento šál čistý.
0: Kabir Das also have returned this shawl as clean, bless you, as when he got it.
1: A Kabir Das také vrací tento šál tak čistý, jak ho dostal.
0: Sri Dipna Rambagwana
2: Ki Jai.
0: Kabir Das Ji Maharaj Ki Jai.

0: की जय।
1: सद्गुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु मां मंडलेश्वर परमहंस श्री स्वामेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।
2: Yes, one. Because Swamiji spoke about Mother India. The trees.
3: O stromech.
2: And there's a beautiful, I would say, hymn to the Mother India.
3: A já bych řekl, že je taková, takový hymnus
2: krásný. We know it all, the refrain.
3: O Matce Indii.
2: Sikidesh Kimati. And it says the soul of this country, the paradise, like chandan, like sandalwood.
3: A říká se, že duše této země, Bharatu, Indie, je jako santal.
2: And each village is a land of penance, tapa.
3: A každá vesnice je místem tapasy.
2: And each girl is like a devi, like a goddess.
3: A každá dívka je jako je božská, jako bohyně.
2: And while each boy is like God Rama itself.
3: A každý chlapec je sám jako Bůh Rama.
2: Each body is like a sacred mandir.
3: Každé temple. Tělo je jako svatý mandir, chrám.
2: Where the cow is worshipped as beloved mother.
3: Kde krávy jsou uctívány jako matky.
2: And here in this country the dawn blows the shank every morning.
3: A v této zemi za každého rána znějí lastury.
2: And dusk sings lullaby every evening.
3: A s večerním prachem přicházejí ukolébavky.
2: Where one's fortune is shaped through one's action.
3: Kde tvoje tvůj osud formují tvé činy.
2: Dedication to work is one secret duty.
3: A zasvětit se práci, to je tvoje povinnost.
2: And where the poets sing their saga of sacrifice and penance.
3: Kde básníci opěvují pokání a oběti.
2: The knowledge and the wisdom of this land is like the water of Ganga.
3: Poznání a moudrost této země je jako voda Gangy.
2: Pure.
3: Čistá.
2: Whose soldiers chant the holy Bhagavad Gita in the battlefield.
3: Kde i vojáci na bojišti zpívají Bhagavad Gita.
2: And where in a field the Sita was found playing under a plow.
3: A kde na v poli v brázdě našli i Situ.
2: And where the goal of the human life is nothing less than God realization.
3: Kde cílem života není nic menšího než realizace Boha.
2: Sri Deep Narayan Bhagwan ki jay. Sri Sri Devishwar Mahadeva ki jay. Sri Sattva

0: This hymne, it says everything what Swamiji Gurudev, he was talking.
1: V tento opěvené básni, v tomto hymnu se mluví o všem, o čem
0: the
1: mluvil Vishva Guruji.
0: The land, the earth is holy, it's like chandan, it's like sandalwood, very precious.
1: I ta země je velice svatá jako
0: santal. The children, they are like goddess.
1: A děti jsou jako bozy.
0: Every body is like a temple.
1: Každé tělo je jako chrám.
0: And the aim of the human life is nothing else than the God realization.
1: A cílem lidského života není nic jiného než realizace Boha, nic jiného.
0: There's one bhajan with lot of wisdom from again our holy guruji Sri Madhavananji Bhagwan.
1: A je jeden bhajan plný moudrosti od našeho holy gurujiho Sri Madhavanandiho Bhagavana.
0: Very wise one, very good one.
1: A je to velice dobrý, plný moudrosti.
0: With lot of knowledge.
1: Mnoho.
0: Like Guruji, we had lot of knowledge.
1: Vědění, že Guruji byl
0: opravdu
1: moudrý.
0: And he says, my brothers.
1: A říká mi bratři.
0: And sisters.
1: A sestry.
0: Sadhus.
1: Sadhuhové.
0: This life, this beautiful body.
1: Tento život, toto krásné tělo je krásné.
0: It is a coach, a very special coach.
1: Je to zvláštní kočár.
0: And many, many times I was sitting within.
1: A mnohokrát jsem na tom povozu, v tom kočáru seděl.
0: The ten horses, the ten shaktis.
1: 10 koní, 10 šakti.
0: Are... How's he pulling this coach?
1: Ty táhnou ten kočár. Ty táhnou ten kočár.
0: Our mind is controlling these horses.
1: Naše mysl řídí tyto koně.
0: With the help of our intellect.
1: S pomocí našeho intelektu.
0: Our knowledge is the light.
1: Naše
0: poznání. And the light is so bright.
1: Poznání je tím světlem a to světlo je tak jasné.
0: And in this our body, who is sitting there inside?
1: Ale kdo je uvnitř tohoto těla?
0: In this coach, the king, the atma is sitting.
1: V tomto kočáru jede král, je to atma.
0: And this atma has a very viveka mantri, a minister.
1: A mám svého ministra. Má
0: Viveku. This one is very experienced.
1: A ta je velmi zkušená.
0: That king said, because of this Viveka, these ministers, there and here in the whole universe, I had no troubles. We had such a comfortable journey.
1: A ten král říká, díky tomuto ministrovi, díky Vivéce, ať už v tomto nebo na jiném světě nemám žádné, jsem se nesetkal s žádnou překážkou, neměl jsem žádné problémy.
0: But there in this body they came the five thieves inside.
1: Ale
0: and they took everything away and they took the coach away.
1: Ale v tomto, do tohoto těla přišlo 5 zlodějů a ty všechno ukradli a ukradli mi ten kočár.
0: The five thieves, the karma.
1: A je to 5 zlodějů, karma, kroda, mada,
0: the loba,
1: lobha,
0: the ahamkara.
1: A ahamkara.

0: the coach and the horses, they lost their way. But then Gurudev came and with his vakya, with his word, with the arrow of his word, he shot there and the, all the thieves were running away.
1: A kvůli těm zlodějům ty koně a ten kočár zbloudil, sešli z cesty, ale pak přišel Gurudev a svými slovy jako šípy zahnal těch pět zlodějů.
0: And Holy Guruji said also the Jodha Loka Ikiso Brahman. In this body, all the lokas from the foot sole to the head.
1: A Holy Guruji říká, v tomto těle najde všechny loky od chodidel až k hlavě.
0: All the lokas are projected. All the lokas is there and all the Brahman are there, all this universe.
1: Celý vesmír.
0: Sun systems, not universe, sun systems.
1: Celý sluneční systém.
0: He said 2001.
1: Promítá do tohoto těla.
0: Sun systems are in this body.
1: A tisíce slunečních systémů jsou v tomto těle.
0: In this coach are so beautiful instruments. The five karmindras, the five gyanindras.
1: Tento kočár má krásné nástroje, má karmendrie a dhyanendrie.
0: Oh my brother and sister sadhus, my coach is wandering.
1: O mý bratři a sestry sadhuové, můj kočár putuje.
0: The holy worship Tridip Narayan Mahaprabhuji, he showed me everything, Holy Guruji said. In this coach, in this my body, I enjoy it.
1: A Holy Guruji říká, uctívaný Bhagaván Tridip Narayan Mahaprabhuji mi ukázal všechno a díky němu v tomto kočáře zažívám radost.

0: जय
1: विश्व गुरु महामलेश्वर स्वामेश्वर नंदी गुरुदेवा की जय।
2: So Swami Mahaprabhu will translate the budget first. It is Dodin Kachaka Memela.
3: Swami Mahaprabhu ten bhajan přeloží, je to bhajan Dodin.
2: About there's only 2 days.
3: O tom, že máme jenom 2 dny.
1: Aspoň Swami Brahmananji.
3: Je to bhajan od Swamiho Brahmananjiho.
1: Swami Brahmananji said, disciple from Sri Mahaprabhuji, he said, only for 2 days we are meeting here in this world. This was yesterday and this is today.
3: Říká to žák Mahaprabhujiho, Swami Brahmananji říká, na tomto světě se jsme se potkali jen na 2 dny, na včerejšek a na dnešek.
1: Tomorrow we don't know what will be.
3: O zítřku nevíme, co přijde.
1: It is a play of coming and going and coming and going. Somebody went and somebody came, somebody is backing and somebody is already ready, backed and alone waiting.
3: Je to hra příchodu, odchodu. Někdo přišel, někdo odešel, někdo se balí a někdo už je zbalený a sám čeká na odchod.
1: And as we know, we came alone, we are alone and we will go alone.
3: A přišli jsme, jak víme, přišli jsme sami a sami odejdeme.
1: Only if by chance two comes together, but even then they are alone.
3: A když se náhodou s někým na chvíli potkáme, nakonec stejně zůstaneme sami.
1: Only what will go with us, this is our karma, our deeds.
3: To, co nás jediné bude doprovázet, jsou naše karmy, naše činy.
1: The power of the mantra and the light of Gurudev.
3: Síla mantry a světlo Gurudeva.
1: This will guide us.
3: To nás povede.
1: And he is giving also the example of the tree, like the tree standing alone.
3: A i tady mluví
1: all kind of conditions.
3: O příkladu stromu, který stojí sám za všech podmínek.
1: That's why we should do something in this world that it will not be repeated again and again.
3: Proto bychom se měli dokázat něco, abychom
1: all
3: nemuseli
1: religions one day will have an end.
3: Pořád všechno opakovat znovu a znovu.
1: But the connection to God never.
3: Náboženství jsou konečná, ale spojení s Bohem je věčné.
1: Millions of pesos, penizas, rupis, euros.
3: Můžete mít miliony peněz, rupí, euro.
1: Through sin.
3: Skrze hřích.
1: Through taking away.
3: Že jste si je
1: tricks.
3: Nakradli a ošidili jste někoho.
1: That you get not one that you can't take 1 euro or penisa with you.
3: Ale vězte, že sebou si nevezmete ani
1: korunu. This life will flow away.
3: Ten váš život uplyne.
1: Like the water which you want to hold in your hand.
3: Jako voda, kterou chcete udržet na dlani, neudržíte ji.
1: That's why.
3: Proto.
1: Dharm, Dhiraj, Mitra and Arunari, here Guruji says, these 4 things. We have to prove at the right time and at the right moment.
3: A jsou 4, které se prokáží ve správnou chvíli na správném místě.
1: The true friendship.
3: A to je skutečné přátelství, skutečný partner, vaše povinnost,
1: yes.
3: Vaše cesta.
1: End of this life. Nobody can help you. No father, no mother, no partner, nobody.
3: Ale na konci života vám nikdo nepomůže.
1: They hold you.
3: Ani bratr, ani sestra, ani
1: and
3: rodiče.
1: And tell you we are one, we are yours, but they will not go with you.
3: I když vás budou žet za ruku a říkat jsme tu s tebou, nepůjdou s vámi.
1: Every day repeats the same and the same. This world is mortal.
3: Každý den
1: zažíváte pray,
3: to, že tento svět je smrtelný.
1: Listen, my friend, this world is a

0: game, it's like a play.
1: A Brahmananji říká, proto medituji
0: every
1: neustále na Boha.
0: The same and the same. The train a věc, comes,
1: že tento svět je jenom horou příchodů a odchodů.
0: Goes away.
1: Že kdokoliv, kdo přijde, zase odejde.
0: Sridip,

0: It is about bird which is closed in one cave.
1: Je to o ptáčku, který je zavřený v kleci.
0: And he has very much pain and he's crying.
1: A v té kleci trpí a pláče.
0: And there is told in this song, nobody can understand your pain.
1: A v té písni se zpívá, tvé bolesti nikdo nerozumí.
0: And for me it is little bit like symbolic, like for soul which is still closed in karmas and qualities and unwissenheit.
1: Ignorance,
0: yes.
1: A pro mě to je takový symbol duše, která trpí, protože je v zajetí těch karem a nevědomosti.
0: Well, but we have good, we are here.
1: Ale my jsme na tom dobře, protože jsme tady.
0: And we have our mantra.
1: A máme naši mantru.
0: But still we are not free, so.
1: Ale přesto ještě nejsme osvobození.
0: So maybe sometimes it resonates this bhajan with some state of mind which we are sometimes going through.
1: Takže někdy tento bhajan rezonuje se stavem naší mysli, s nějakým stavem, kterým procházíme zrovna.

0: Om Bole Shri Deep Narayan Bhagavana Ki Jai. Shri Alak Purichi Siddha Pit Parampara Ki Jai.
1: So tell.
0: Yes. Well, I told already before that it is about great pain, but I think that pain is part of the life.
2: Čili je to o veliké bolesti, ale bolest je zároveň součástí života.
0: And I think that as much pain you can feel, that much joy you can once enjoy.
2: A myslím si, že kolik bolesti dokážete cítit, tak tolik také radosti dokážete prožívat.
0: And one day we will be in Ananda.
2: A jednoho dne budeme v Ánandě.
0: In Satchit Ananda.
2: V Satchit Ánandě.
0: Maybe we can sing once together Om Satchit Ananda, because I think I make you all sad.
2: Možná bychom si mohli zaspívat společně Om Satchit Ananda, protože cítím, že jsem vás všechny rozesmutnila teď.
1: About one bird.
2: Je to o jednom ptáčku.
1: And that one, someone have took him.
2: A někdo ho chytil.
1: And put it in
2: cage.
1: A in the cage.
2: Zavřel ho do klece.
1: And he's looking to others.
2: A ten ptáček se dívá na ostatní.
1: They think that I am good and very, very, very happy.
2: A oni si myslí, že je na tom dobře a že je šťastný.
1: But he's singing.
2: Ale on přitom zpívá.
1: You know that.
2: A vy to víte?
1: Hi, I am inside.
2: Víte, že jsem zavřený.
1: And my life is not there.
2: A to není život.
1: Many people come, they look him.
2: Mnoho lidí se na něj chodí dívat.
1: How nice is one.
2: A obdivují ho, jak
1: someone
2: je to.
1: Someone dancing something.
2: Krásný ptáček, ale co mu podstrkují.
1: But he's very hard.
2: Ale pro něj je to velmi těžké.
1: This is like so that we should not take some animal.
2: Velmi tvrdé, čili o tom to bylo a neměli bychom
1: not take inside.
2: Žádná zvířata takto zavírat.
1: Let them free.
2: Dejte jim svobodu.
1: That is on this very nice.
2: Čili bylo to moc krásné.
1: So it is very, very hard.
2: Čili je to opravdu velice těžké.
1: And his life is long.
2: A žije dlouho.
1: They give him something and this.
2: Oni ho pečlivě krmí.
1: But it is in the case.
2: Ale z klece ho nepustí.
1: So there is once so the bhajan told.
2: Čili to je ten význam toho bhajanu.
1: So in that

0: person who told, he said already, that how much pain, very pain.
1: A Bhakti už o tom mluvila, kolik je v tom bolesti.
0: That was it.
1: Jak veliká je to bolest, Bhakti říkala.
0: So that we should let him open.
1: Tak měli bychom mu dát svobodu.
0: And let him out.
1: Pustit ho ven.
0: But how will I do?
1: Ale jak to udělat?
0: So like this all we are sitting.
1: Čili my všichni, kdo tady sedíme.
0: So you should also think.
1: Tak přemýšlejte o tom.
0: What is the problem with me?
1: Jaký mám v sobě problém?
0: We are also in the
1: cage. Protože i my jsme v té kleci.
0: Which is that?
1: A proč to tak je?
0: I am everywhere in my gun, other this everywhere I am going.
1: Já jsem všude a ve skutečnosti můžu být.
0: I'm in India.
1: Kdekoliv jsem v Indii.
0: You are America.
1: Vy v Americe.
0: Everywhere you are.
1: Jste kdekoliv.
0: But everywhere.
1: Opravdu kdekoliv.
0: How many people is that?
1: Kolik
0: that really very very nice and relaxed.
1: Ale kolik lidí to tak opravdu má, že je vnitřně svobodných?
0: But what they we are doing?
1: Co vlastně děláme?
0: Money. Many.
1: Peníze.
0: And many many things.
1: A mnoho dalších věcí.
0: But it is inside.
1: A to všechno je uvnitř.
0: My God, what really happened?
1: To nás všechno jakoby svazuje.
0: How they can do my?
1: Co se bude dít a jak se uživím?
0: Oh
1: můj Bože.
0: This bird.
1: Ten ptáček, bird, o kterém byl
0: ten and bažen. This bird sitting there in the on the skin, in the case.
1: Který sedí uvnitř klece.
0: And he come out.
1: A když se dostane ven.
0: But he's standing in the tree.
1: Tak stojí na nějakém stromě.
0: And he said.
1: A říká si.
0: Where I will be. How God have given me there.
1: Kde budu? Kam? Kde mě Bůh chce mít?
0: So you have given me very open.
1: Čili otevřete se mi.
0: Thank you very much, my friend.
1: Děkuji mnohokrát, přátelé.
0: But where I can go?
1: Ale děkuji, že jste mě osvobodili, ale kam teď mám jít?
0: I will fly.
1: Poletím.
0: I fly very, very bad.
1: Poletím vysoko, daleko.
0: And I see if there is someone my friend.
1: A uvidím, jestli najdu někoho blízkého.
0: That I can come with him.
1: Abych se mohl k němu přidat jako přítel.
0: And I can good eating.
1: Abych se dobře najedl.
0: Good relax.
1: Abych si odpočinul.
0: Everything.
1: Abych.
0: Oh my bird.
1: Abych dostal všechno, co potřebuju.
0: How I did like this.
1: O můj ptáčku, jak toho dosáhnout.
0: So this is like this, bhajan like this.
1: Čili o tom byla ta píseň.
0: Understand?
1: Rozumíte tomu?
0: Other bhajan.
1: Další bhajan.
0: So you know that we are many many people now they live that this birds or anything give them free.
1: Víte, že teď je hodně lidí, kteří ty zvířata, kteří jim dávají svobodu.
0: We do, we have like this big, even it so big also here.
1: A že mají třeba výběhy, které jsou tak veliké jako tady naše zahrada.
0: But it is not that.
1: Ale ani to není ono.
0: We think we are his good and we give them this and that.
1: Myslíme si, že když se o ně dobře staráme, krmíme je, takže jsou spokojení.
0: But it is not there.
1: Ale není to ono.
0: And so we are like that bird.
1: A my jsme na tom stejně.

0: jako ten pták.
1: And where we go always.
0: Kam se rozletíme?
1: We go home.
0: Jedete domů.
1: With your wife, your husband.
0: S manželkou, s manželem.
1: Your children.
0: Máte tam děti.
1: Then so on. What is there inside?
0: Ale co máte uvnitř?
1: So let me come. It is the day bhajan. Bhajan is the best.
0: A tak o tom je ten bhajan, je to to nejlepší je v tom bhajanu.
1: He have done with for us. You see?
0: My jsme si to tady pro sebe uspůsobili.
1: Our bird. And he brought him inside.
0: A vrací se sem, nebo přichází sem spoustu ptáků.
1: And is free.
0: A jsou svobodní.
1: So they come in, sit, eat, and fly.
0: Svobodně k nám přilétají, aby se tady najedli.
1: So he made this like.
0: A zase odletěli svobodně.
1: Very nice.
0: A Vasant jim to tady takhle zaštěl.
1: Thank you very much, Vasant.
0: Takže děkujeme mnohokrát, Vasanta.
1: Yes.
2: One bhajan that it's not really about the bird, but I was trying to find one that will at least somehow have a similar topic.
0: Čili toto není úplně bhajan o ptácích, ale snažil jsem se najít takový, který bude mít aspoň podobný námět, podobné téma.
2: Gana Dina Bhatekire, here Mahaprabhuji speaks in as a young girl, he says.
0: Mahaprabhuji v tomto bhajanu promlouvá jako mladá dívka.
2: As if he would be this girl locked in the cage for a very long time.
0: Jako kdyby byl mladá dívka někde zavřená velmi dlouho.
2: And for many lives she is searching for her beloved husband.
0: A mnoho let ta dívka hledá svého milovaného muže.
2: And she says that I was without my beloved one, but everyone but they called me that I'm married already.
0: A ta dívka říká, neměla jsem svého muže, ale přesto mi říkali, že už jsem vdaná. Neměla jsem toho, koho miluju, ale říkali mi, že jsem vdaná.
2: And without I was living in this way without any shame in my heart.
0: Žila jsem tak bez studu ve svém srdci.
2: How I was surprised that it wasn't my beloved.
0: A jak jsem se pak překvapila, že to nebyl ten můj milovaný.
2: And so many senseless karmas because of this I have collected over the lives.
0: A v průběhu životu jsem nazbírala tolik nesmyslných karem kvůli tomu.
2: This human body I have got in the dream, and like a deer I was running here and there in the forest.
0: Toto lidské tělo jsem dostala ve snu a jako srna jsem zmateně pobíhala lesem.
2: And I have lost this human life many times.
0: Mnohokrát jsem promarnila svůj lidský život.
2: And for many kalpas I was searching a wrong husband.
0: A mnoho věků kalp jsem hledala nepravého muže.
2: I was battling like a small child who is just can't walk yet.
0: Byla jsem jako batole.
2: And so I was living like this, but I could not find my avatar, my beloved Brahmagyani.
0: A tak jsem žila a stále jsem nenalézala svého Atmagyaniho, svého avatára.
2: And then I have found, Mahaprabhuji says, my beloved Sri Devpuriji.
0: Pak jsem našla, Mahaprabhuji říká, svého milovaného Šrídev Purijího.
2: And I have dissolved in him.
0: A v něm jsem se rozpustila.
2: With one look to the divine form.
0: Jedním pohledem na božskou podobu.
2: I have got my beloved husband who is immortal.
0: Jsem získala
2: unborn.
0: Svého milovaného muže, který je nesmrtelný a nezrozený.
2: Sridipnarayan Bhagwan ki jai.

0: they begin to kill animals.
1: A tak začali zabíjet víc zvířata.
0: And give them like meat.
1: Aby měli maso.
0: So slowly it came, the people they think without meat we cannot live.
1: A postupně lidé začali přemýšlet tak, že bez masa se nedá žít.
0: No.

0: Není to tak.
1: There is only that meat. But there are so many other eating. Vegetables, these, there's many, many things.
0: Není jenom maso k jídlu, je těch věcí mnoho, mnoho dalších.
1: And mother cow's milk.
0: A mléko od matky krávy.
1: And when she's old.
0: A když už je ta kráva stará.
1: They kill them.
0: Tak jí zabijí.
1: And eat them.
0: Zabijí a snědí.
1: You had your mother cow.
0: Ta kráva byla jako naše maminka.
1: And she gave you lot of milk.
0: A dávala nám hodně mléka.
1: And then you kill and eat that mother.
0: A potom tu matku zabijete a sníte.
1: But in this century.
0: Ale v tomto století.
1: Many karmas we did.
0: Jsme učinili mnoho karem.
1: And we know that.
0: A víme to.
1: Alcohol was, but not that much.
0: Alkohol byl také, ale nebylo ho tolik.
1: And the chickens and eggs.
0: A taky kuřata a vajíčka.
1: Very rare they are doing. And now you know they are producing the eggs. And its eggs have not good. It's a disease inside.
0: Vajíčka také byly velmi zřídka. Teď víte, jak to je v těch velkochovech a kolik je tam nemocí v těch vajíčkách.
1: How many cancers people?
0: A kolik rakovin mají lidé?
1: And it is due to what you are nourishing.
0: A to je vše kvůli stravě, jak se stravujeme.
1: And that slowly attacks come there.
0: A to nás pomaličku takto napadá.
1: It's like very beautiful big tree.
0: Je to jak když máte krásný velký statný strom.
1: And one two bugs comes in.
0: A jeden dva termiti tam.
1: Then
0: vyjdou do kůry.
1: Slowly the dews produce the bugs.
0: A pomaličku se tam množí.
1: Or worms.
0: A červy.
1: And they eat the whole trunk of the tree.
0: Pomaličku se prožírají tou kůrou stromu.
1: And inside everything is eaten.
0: A zevnitř vše snědí.
1: What is that?
0: Co to je?
1: That is that cancer.
0: To je ta rakovina.
1: Outside is good.
0: Navenek je to v pořádku.
1: And similarly that for now humans.
0: A podobně tak teď pro lidi.
1: That they have now cancer.
0: Že mají teď rakovinu.
1: Because the kind of the food we are eating.
0: Kvůli tomu stravování, druhům stravy, které máme.
1: Well, it can happen many that they begin with yoga.
0: Může se stát, že mnozí začnou s jogou, nebo začínají s jogou.
1: But end of the life.
0: Ale ke konci života.
1: They also can have cancer.
0: Ale také ke konci života můžou dostat rakovinu.
1: Because before they came to that kind of thoughts that I want to be vegetarian.
0: Předtím přišli k těm myšlenkám, že ano, chci být vegetarián.
1: But before you were eating everything.
0: Ale předtím jste jedli všechno.
1: And that was in our body already.
0: A to už bylo v našem těle.
1: So now this could be if we have really good food.
0: A teď pokud budeme mít opravdu vhodnou stravu, dobré jídlo,
1: then we can suppress that disease.
0: Tak tu nemoc můžeme potlačit.
1: And when we become weakness,
0: a když jsme slabí,
1: then that disease comes out.
0: Tak se ta nemoc najednou projeví.
1: It's like a sleeping cobra.
0: Je to jako spící, dřímající kobra.
1: And when he awakes,
0: když se probudí,
1: then too late.
0: Tak už je příliš pozdě.
1: So that diseases came in this life.
0: Takže tyto choroby přišly do života.
1: And now how many were attacked by many diseases.
0: A kolik lidí jich jimi bylo napadeno.
1: So in that we have to know what we have done, and what we have done, we can't do anything.
0: Tak musíme vědět, co jsme udělali a co jsme už učinili, tak s tím už nic nesvedeme.
1: Now, that's good vegetables and all food.
0: Teď ta dobrá zelenina a to ostatní jídlo.
1: We human begins to give the chemical.
0: Už tady do těch věcí začínáme dávat chemikálie.
1: And all different kind of all chemicals in the whole world.
0: A ty chemikálie jsou různé po celém světě.
1: And they said we want to have more and more production.
0: Oni říkají, my bychom chtěli vyšší a vyšší produkci.
1: And what they do?
0: A co udělají?
1: They throw out.
0: Pak se to vyhazuje.
1: Because too much.
0: Protože je toho příliš.
1: And also the meat. How many years their meat is they put it?
0: A i to maso, kolik let někde leží?
1: I don't know. It is sure the rear or not? That I cannot.
0: Já nevím, jestli je to skutečné nebo ne, jestli je to pravda.
1: Before the communist they went away.
0: A předtím, než odešli komunisté.
1: I mean, they had this system, and now the other system. That's all.
0: Měli jiný systém a teď se to změnilo.
1: Our people was always good.
0: Naši lidé byli vždycky dobří.
1: And they are always good.
0: A jsou vždycky.
1: But that time, at the end of this time, they said that they transfer meat from here, Czechoslovakia.
0: Říkalo se předtím, že tehdy z toho Československa se převáželo maso.
1: And there was something American didn't want to have.
0: A bylo tam něco, co Američané nechtěli.
1: And they were talking and this and that.
0: A tak diskutovali.
1: But they said this is not good and this is disease and so on.
0: A říkali, no toto není dobré a jsou v tom choroby.
1: And so they send it back to Czechoslovakia.
0: A tak to poslali zpátky do Československa.
1: Well, lot of meat.
0: Bylo to hodně masa.
1: That was not eatable.
0: A už to nebylo k jídlu.
1: But they sold.
0: Ale oni to prodali.
1: And many people did not know if it's old or not old or.
0: A mnoho lidí ani nevědělo, jestli je to staré maso nebo není.
1: And that was also disease coming in the Europe.
0: A tak některé choroby přišly do Evropy.
1: So whatever we look and wherever we change but touch.
0: A tak na cokoliv se podíváme, čehokoliv se dotkneme.
1: We don't know what kind of vaccines there.
0: Nevíme, co tam může být.
1: Now our governments, all the international, all they want to give us some disease cleaning, that kind of vaccines.
0: Teď naše vláda to chce nějakým způsobem ošetřit, aby nám dali vakcíny, očkování.
1: And so all the governments they are trying very much.
0: A všechny vlády se velmi snaží.
1: But of course no one is suppressing.
0: Ale není to jako potlačované.
1: If you don't want to take these injections, vaccines, it's your choice.
0: A pokud nechcete to očkování, tak je to vaše svobodná volba.
1: One thing, it will die. So this is all is a human's

0: doing this.
1: Tak maximálně jako zemřete. A toto všechno dělají lidé.
0: You will not see suffering any animals alone.
1: Neuvidíte samotné trpět žádná zvířata.
0: Where they are in the forest or anywhere.
1: Když jsou v lese nebo podobně.
0: But as a house pet.
1: Ale jako domácí mazlíčci.
0: Have same disease and things like also as the humans.
1: Tak oni mají podobné choroby stejně tak jako lidé.
0: The house rats, we love them very.
1: Ty domácí they are very good. Mazlíčky milujeme, jsou velice dobří.
0: And many people love more than the your family members.
1: A mnoho lidí miluje ty domácí víc než členy rodiny.
0: But they will go to the house in the shopping and bring the meat.
1: A oni budou nakupovat a kupují maso.
0: It is made mentally so that all friends they said we will eat meat, we will eat meat.
1: A už je to tak mentálně zažité, že je to tak, že jako budeme jíst maso, dáme si maso.
0: And so now this disease what is coming more and more.
1: A tak ta choroba, která se teď šíří čím dál tím víc.
0: In the last 19 and now in 2020.
1: V roce 2019 a teď 2020.
0: And we don't know what is coming in next.
1: A nevíme, co dalšího přijde.
0: But only this is from the humans.
1: Ale toto je pouze pro lidi.
0: We try to and we want to do that. We should clean up everything and have a good our earth and for Mother Earth and then good vegetables and good life.
1: A tak se snažíme, abychom všechno pročistili a měli zdravou půdu, matku zemi a dobrý život.
0: But people still cannot understand.
1: Ale lidé to stále nedokážou pochopit.
0: There are people have many eggs.
1: Lidé zdávají spoustu vajec.
0: And they putting them in the cool place.
1: A dávají je do chladna.
0: So maybe how long was this egg?
1: Do ledničky. A tak jak staré je to vejce?
0: And they save that and people eat that.
1: Jak dlouho tam je a lidé ho pak snědí.
0: This is Kali Yuga.
1: A toto je Kali Yuga.
0: And in this Kali Yuga is there when it is more this energy, negative energy is coming.
1: A v Kali Yuze je to tak, že přichází více negativní energie.
0: And others, they like you all.
1: A tak jako my tady.
0: They are not eating, they are not fighting, they are not like this. They are still the holy people.
1: A ostatní lidé, kteří neválčí, nejedí maso, tak ti jsou stále ti svatí lidé.
0: So there is a fighting. The angels and the devils.
1: A tak bojí andělé a démoni.
0: That you know everywhere.
1: To víte, je to tak všude.
0: So in this way, first it is said protect is protect into the protect.
1: A tak se říká, že ochrana je v ochraně.
0: So our protection is the first protection to others' protection.
1: A tak naše ochrana je v té první ochraně těch ostatních.
0: When we go to the aeroplane,
1: takže když jdeme do letadla,
0: then give the message.
1: Tak tam říkají, mají tam oznámení.
0: Please make the belt.
1: Prosím, zapněte si pásy.
0: The mask.
1: A masku.

0: First for you and then your child.
1: Prvně si ji musíte dát vy a teprve potom vaše dítě.
0: Similarly, it is you, we elderly people.
1: Podobně tak my, vy, starší lidé.
0: We make safety ourselves.
1: Snažíme se
0: and then our children.
1: Ochránit sami sebe a potom naše děti.
0: Because till the children something happens and he will be not and this and that, mother will die.
1: Kdyby se dítěti něco stalo, nebylo to tam v pořádku, tak matka potom zemře.
0: So yoga we'll listen very much. Many people send the message to me that how many yogis, practitioners yoga in three categories.
1: A tak mnoho lidí mi dalo zprávu, že jogíni a cvičenci jogy jako jsou ve třech kategoriích.
0: Every day and good practicing.
1: Každý den a správně cvičí.
0: In the middle sometimes yes and no.
1: Ti prostřední tak jako někdy ano, někdy ne.
0: And the third is yeah, someday.
1: A ti třetí jsou tak no, tak někdy.
0: Etc. So now to know how many real yogis are practicing.
1: A tak teď kolik těch pravých jogínů cvičí.
0: And in this way, this is not a religion.
1: A toto není náboženství.
0: The religion is ourself a religion.
1: My sami jsme náboženství.
0: That we are controlling ourselves.
1: Že máme pod kontrolou, kontrolujeme sami sebe.
0: So this is depends on individual.
1: A to je individuální.
0: So in that way now this century
1: podobně v tomto století
0: and many things happened.
1: Se děje mnoho věcí.
0: And it's still happening.
1: A bude se dít.
0: Now it is said it was about 2 weeks ago.
1: A asi před 2 týdny.
0: Or this is coming now again Satyuga.
1: Přichází opět Satyuga.
0: And that Satyuga's time is again the Shiva have to take in hand.
1: A ten čas Satyugy musí zase do rukou vzít Shiva.
0: But that is not that it will be next year.
1: Ale to neznamená, že to bude hned příští rok.
0: Our day and Shiva's day.
1: Náš den a Shivův den.
0: It's very great and they're very distant.
1: Je to velmi velké, ale taky vzdálené.
0: We can close eyes and we say I'm meditating.
1: My si zavřeme oči a řekneme medituji.
0: And then we go.
1: A pak jdeme.
0: But like the Shiva, a Brahma, Vishnu.
1: Ale jako Brahma, Shiva, Vishnu.
0: It gives many ages.
1: To zabere mnoho věků.
0: Are many lives.
1: Nebo mnoho životů.
0: Then it comes next step.
1: A pak přichází další krok.
0: But they have to do.
1: Ale musí to tak udělat.
0: So there are many good things and very very hard things.
1: Je mnoho dobrých věcí a mnoho těžkých věcí.
0: But it is said.
1: Ale říká se.
0: I have my slogan once I wrote it.
1: Mám taký slogan, jednou jsem ho napsal.
0: And I not forgotten complete that one.
1: Zapomněl jsem ho, jak je celý.
0: But it is said, protect is in the protect.
1: Ale je to tak, že ta ochrana spočívá v ochraně.
0: So there are many, this was, I was talking many times that forgotten this word.
1: Čas jsem co zapomněl.
0: So it is the time for us that we should be alert.
1: A tak je čas pro nás, kdyby jsme měli být na pozoru, bdělí.
0: And now is more is mantra.
1: A teď víc mantra.
0: Mantra is very powerful now.
1: Mantra je teď velmi silná.
0: And Shiva have already awakened.
1: A Shiva už se probudil.
0: Doesn't think it's only in Hindus or in India.
1: Nemyslete si, že je to jenom v hinduismu nebo v Indii.
0: It is the whole globe.
1: Je to po celém globu, po celé planetě.
0: And whole ocean.
1: Ve všech oceánech.
0: And all the air.
1: Ve vzduchu.
0: Then the fire.
1: V ohni.
0: Etc. So in that we are now on the middle.
1: A teď jsme v tom všem uprostřed.
0: And therefore we know that sooner or later we will die.
1: A my víme, že dříve nebo později zemřeme.
0: But what will be then?
1: Ale
0: you can open here.
1: Jak to potom bude?
0: And we are all looking for that death that we can come to the God or to best.
1: A všichni očekáváme tu smrt tak, abychom přišli k Bohu, k lepšímu.
0: You should listen. I was doing here, so first was Mahabharata.
1: Měli byste si poslechnout, prvně jsme tady měli Mahabharátu.
0: Then was Ramayana.
1: Potom jsme měli Ramayanu.
0: And now is the Mahashiva Purana.
1: A teď Mahashiva Purana.
0: It's done very nice.
1: Je to velice pěkně udělané.
0: Very interesting.
1: Velmi zajímavé.
0: And it has sound both negative and positive.
1: A všechno to má, jak to negativní, tak to pozitivní.
0: The holies and the what we call the dyad, who want to kill them.
1: Takže něco jako svatí
0: Rakshasa.
1: A rakšasové.
0: And it was that here we also this evening I'm looking for 1.5 hours.
1: Každý,
0: I saw this.
1: Každý večer se asi hodinu a půl díváme.
0: I saw that in beginning there.
1: Na začátku jsem to viděl.
0: But not so concentrated.
1: Ale
0: I have seen.
1: Nebyl jsem třeba tak koncentrovaný.
0: Now we have the day, few days, and it is a Christmas.
1: Teď za pár dní máme Vánoce.
0: And around the whole world, and many people who are Christians.
1: Po celém světě a mnoho lidí, kteří jsou křesťané.
0: They are worshiping the Jesus and Jesus' mother.
1: Ježíše a Matku Marii.
0: And Father also.
1: A také Otce.
0: But father was no don't know how.
1: Ale otce nevíme, jak to bylo.
0: But feeling was that.
1: Ale ten vnitřní pocit tam byl.
0: And holy mother.
1: A svatá matka.
0: You know more than me.
1: Víte toho víc než já.
0: So now we are coming to this Kali Yuga.

0: And there is a fight many.
1: Takže v této Kaliuze je mnoho bojů.
0: Real or not real.
1: Skutečné nebo neskutečné.
0: This God, that God.
1: Ten Bůh nebo onen Bůh.
0: But finally it will come again. Je yogi.
1: Ale nakonec přijde.
0: And when we do the prayers and this,
1: a když děláme modlitby,
0: it is there, and we don't understand what we should do and what we don't know.
1: Tak my nikdy nevíme, co dělat, nebo co nevíme.
0: So in this days, this 1 week more.
1: Máme ještě jeden týden.
0: And Jesus coming.
1: A přijde Ježíšek.
0: Ježíš. All children are very happy.
1: Všechny děti jsou velmi šťastné.
0: And the children have to wait somewhere.
1: A děti musí počkat na Ježíška.
0: And then they call the children.
1: A potom je zavolají rodiče.
0: And they said, you were come little late. Jesus was here, and he had to go to every house, so he put it for you something, and he went to go.
1: O chviličku se spozdil, před chvilkou to byl Ježíšek, a teď už musí zase rozdávat dárečky dál.
0: So this is a dream and play for us.
1: A tak je to pro nás takový sen, taková hra.
0: Because he cannot go to every house.
1: Protože nemůže jít do každého domu.
0: But he comes one to one.
1: Ale přijde k jednomu po druhém.
0: That he is there. He came to everybody.
1: Takže tam je a přijde ke každému.
0: And we will read that our books here about the Christmas.
1: A máme tu knihy o Vánocích.
0: And holy book.
1: A svaté knihy.
0: And there is written.
1: A je v nich psáno.
0: And we should listen properly.
1: Že bychom měli řádně poslouchat.
0: And it is said that Jesus did not eat meat.
1: A je v nich, že Ježíš nejedl maso.
0: It was there. You are very hungry and you are dying.
1: A je to tak, že když jste velice hladoví až
0: and
1: až
0: you have
1: umíráte
0: no food.
1: A nemáte žádné jídlo.
0: Then to survive as a human.
1: Tak proto přežití, protože jste
0: then
1: člověk.
0: You can have the meat.
1: Tak pak si můžete vzít
0: otherwise
1: maso.
0: Not.
1: Jinak ne.
0: So in this day I will be with you. Everywhere where you are.
1: A tak v tento den budu s vámi, kdekoliv budete.
0: On Christmas Day.
1: Na Vánoce. Na štědrý
0: den. To your whole families.
1: S vašimi rodinami.
0: And especially to the little children.
1: A obzvláště s malými dětmi.
0: And practice on your path.
1: A cvičte na své cestě.
0: So our Diwali and so on we call also the living soul.
1: A tak naše Diwali, které máme, to nazýváme jako živoucí duše.
0: So very soon time is coming.
1: A tak velice brzy přichází čas.
0: And you can give your friends a brothers, sisters.
1: Můžete svým kamarádům, bratrům nebo sestrám.
0: You can give some sweet or something.
1: Můžete dát nějaké sladkosti nebo podobně.
0: Live good in the life. Live in good life.
1: Žijte dobrý život.
0: And be prayer
1: for
0: God.
1: Modlíme se k Bohu.
0: So

0: we should that is one came and opens the eyes.
1: A tak člověk přijde a otevře oči.
0: Why?
1: Proč?
0: Because it is said.
1: Protože se říká.
0: I am with thee, O my Lord.
1: Já jsem s tebou, můj pane.
0: And my body is with you.
1: A mé tělo je s tebou.
0: That's the nest of my body.
1: Toto je hnízdo mého těla.
0: But your child, he said.
1: Ale tvé dítě.
0: That bird.
1: Ten ptáček.
0: And that is your my house.
1: To je ten můj domov, tvůj domov.
0: So this way we should come together.
1: A tímto způsobem my bychom měli být spolu.
0: There are many religions.
1: Je mnoho náboženství.
0: Good religions.
1: Dobrých náboženství.
0: Every respect them.
1: A všechny je respektujeme.
0: And they are doing their best.
1: A dělají to nejlepší.
0: But all in all is one.
1: Ale nakonec je všechno jedním.
0: It is like there's one seed.
1: Je to jako když máme jedno semínko.
0: And we put in the earth.
1: A dáme ho do země, do půdy.
0: It will sprout.
1: Tak vyklíčí.
0: That will be good tree.
1: A vyroste z něho pěkný strom.
0: Big tree.
1: Veliký strom.
0: And there will be blossoms.
1: A budou na něm květy.
0: And the green fruits.
1: A potom zelené ovoce.
0: And after 2-3 week.
1: A po několika týdnech.
0: Ripe, very nice fruit.
1: Dozraje to krásné ovoce.
0: Cherry.
1: Třešně.
0: So time takes, but we all will bring good things.
1: Takže to zabere čas, ale my všichni přineseme ty dobré věci.
0: And there are many people much better than us.
1: A je mnoho lidí, kteří jsou lepší než my.
0: And they are making this prátana.
1: A dělají tuto prátanu.
0: With this, my words, I lot of, but I don't want to disturb you too much.
1: Je toho ještě mnoho, ale nechci vás příliš rušit.
0: So I wish you and you also.
1: A tak vám přeji.

0: If you have any questions,
1: pokud máte nějaké otázky,
0: or you want to say something,
1: nebo něco chcete říct,
0: you are welcome.
1: Tak můžete.
0: Hari Om.
1: Hari Om. Guruji, there's one question. Can I read it? In these days, we can see very significant constellations in the sky, which tomorrow, the 21st of December, is going to have its peak, this constellation to our spiritual development, and which technique should we use. Also, at Guru Purnima in Web, about 4 years ago, a lot was spoken about Mahapralaya and Satya Yuga. Is this event in connection with those things? Thank you, Kiran. V těchto dnech jsou na oblaze velmi významné konstelace, které zítra 21.12. vyvrcholí unikátní konjunkcí Jupitera, Guru a Saturna, pána Karmy, ve znamení Vodnáře, které to bylo naposledy před 800 lety. Můžeme tuto konstelaci využít, protože duchovněřmi lety se hodně hovořilo o Mahapralaji a Satyayuze. Souviselo to s touto událostí?

0: एंड मंत्रा ओम प्रभुदीप निरंजन सब दुख भंजन एंड स्लीप वेरी पीसफुल एंड सी इनसाइड एवरीथिंग व्हाट विल बी गुड.
1: A cvičte jogu v denním životě, mantru Om Shri Dipani Ranjan Saboruka Banjan, a když spěte klidně a vevnitř si představte to všechno dobré uvnitř těla.
0: You will be protected.
1: A budete ochráněni.
0: But I said.
1: To, co jsem řekl.

0: शलपुरजी महादेव की जय। महादेवेश्वर महादेव की जय। श्रीदेव नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंद पुरजी सदगुरुदेव भगवान की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद पुरजी गुरुदेव की जय। सदाशिवसमारंभं शंकराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। Salutations to the cosmic self.
1: Pozdrav kosmickému já.
0: Salutations to Srila Puriji Siddhapeetha Parampara.
1: Pozdrav Sri Alak Puriji Siddhapeetha Parampara.
0: Mé dano pranam svá beloved Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandleshwar Maheshwaranand Puriji.
1: Mé pokorné pranam jeho svatosti Vishwaguru Jimu.
0: Om namo narayan to all the sannyasis present here.
1: A om namo narayan všem přítomným sannyasinům.
0: Hari om and good evening to all of you who are present here and good morning, afternoon and night to those of you who are watching through webcast.
1: Hari om a dobrý večer vám všem, kdo jste tady, a možná dobré ráno, dobrý den nebo dobrý večer vám, kdo sledujete webcast.
0: How are you all?
1: Jak se máte?
0: You're clapping from happiness or you're clapping because why am I again stuck here?
1: A tleskáte, že máte radost, nebo tleskáte, že tady jste, že tady musíte sedět?
0: Yes, no, happy, sad,
1: ano,
0: good.
1: Ne? Jak to je?
0: Just reminding, not Swamiji, you don't need to be so serious.
1: A není to jenom připomínka, není to Swamiji, nemusíte to brát tak vážně.
0: And just for your information, even if Swamiji is here, you should still not be serious because you should be all happy and jolly with him, no?
1: A vlastně i když tu Swamiji je, tak nemusíme být tak vážní. Přeci máme radost, že jsme tady.
0: If we say our happiness is his, then our sadness is also his, right?
1: A tak když říkáme, že jeho štěstí pochází od něj, tak i ten smutek od něj.
0: All the emotions are valid.
1: Všechny ty emoce mají svoji hodnotu.
0: And as we all know how Gurudev is taking in emotions, that also means that when we are coming to him, he feels all the energies.
1: A víme, že Gurudev dokáže číst naše emoce, když k němu přichází, tak vnímá tu naši energii.
0: That's why we all try to be happy.
1: A proto se snažíme být šťastní.
0: What is there to be upset about?
1: Je tu něco, co nás rozčiluje?
0: Our own mind.
1: Jenom naše vlastní mysl.
0: Nothing else is bothering us, don't worry.
1: Nic jiného vás nevyruší.
0: Past is past, we can't change it, forget it.
1: Minulost je minulostí, tu nezměníme, tak na to zapomeňte.
2: Co je objasnila? All clear.

0: varování, že nic si nesmí vzít sebou zpátky.
1: But last minute he took it something.
0: Ale on na poslední chvíli tam po něčem šáhnul.
1: Doesn't matter what will happen.
0: Ať už se děje, ať se stane, co se stane.
1: And when they came outside of the cave, cave disappeared.
0: A když se vyšli z té jeskyně, tak ta jeskyně zmizela.
1: And he opened the fist.
0: A on otevřel dlaň.
1: And was the diamonds.
0: A tam a měl tam diamanty. Držel diamanty.
1: So these diamonds here means name of the God.
0: A tady ty diamanty znamenají Boží jméno.
1: Your mantra.
0: Vaše mantra.
1: So whatever you can take, take it.
0: A tak cokoliv dokážete vzít, vezměte.
1: While running, you can take.
0: A i když přebíháte, probíháte, můžete to vzít.
1: It will be.
0: A přijde to.
1: So where are you? Doesn't matter.
0: Kde nezáleží na tom, kde jste.
1: You don't need any sadhana. You don't need any material things for that.
0: Na to nepotřebujete nic hmotného, žádné hmotné věci.
1: Sitting in the car, sitting in the train, sitting in the aeroplane, working at the computer, anything. Let in your mind go the name of Gurudev.
0: Ať už sedíte v autě, ať už sedíte v letadle, ve vlaku, pracujete u počítače, někam jdete, nechte ve své mysli plynout svou mantru.
1: That is the richness of your life.
0: V tom je bohatství vašeho života.
1: And every mantra will be counted which goes through your consciousness.
0: A každá mantra se vám započítá, která projde vaším vědomím.
1: You know, now there is a in some countries or almost in every countries there is a toll, pay toll, you know.
0: Dneska už skoro ve všech zemích se musí platit poplatky za silnice, dálniční poplatky.
1: And some countries they made a kind of credit card.
0: A v některých zemích už máte takovou jako kreditní kartu.
1: So there is one special line you can drive through that line.
0: A pak tam máte zvláštní pruh a v tom pruhu můžete jezdit.
1: And 10-15 meter before that machine will register your credit card number.
0: A tam vlastně, než tam najedete, tak už nějakých 50 metrů, než tam najedete, tak tam je stroj, který jako zaregistruje tu vaši kartu.
1: And it will open the barrier and you can pass.
0: A když tam dáte tu svou kartu, tak se otevře ta závora a vy tam můžete projet.
1: As many times you will pass, automatically it will be discounted money from your account.
0: No a kolikrát tam projete vždycky, tak to vám odepíše z té kreditní karty, z vašeho účtu to odepíše, ten poplatek.
1: Similarly, whenever, how many times you repeat your mantra will be counted for you.
0: A tak plus. Podobně, kdykolikrát zopakujete svoji mantru, to se vám přičte zase.
1: So, with mala, without mala.
0: Ať už s málou nebo bez mály.
1: Doesn't matter.
0: Ne, to je jedno.
1: Name of the God should go consciously through your consciousness.
0: Jméno Boží by mělo být vědomé ve vašem mělo procházet vědomě ve vašem vědomí.
1: Shumiran karle mere mana, shumiran

0: means remember name of God, repeat name of God.
1: Sumaran znamená pamatuj na Boží jméno, opakuj jméno Boží.
0: That's very important.
1: A to je velmi důležité.
0: And what you have, keep it.
1: A to, co máte, udržte si to.
0: Don't change.
1: Neměňte se.
0: And do your sadhana, do your sadhana, do your sadhana.
1: A cvičte svou sádhanu, cvičte svou sádhanu, cvičte svou sádhanu.
0: That is a yogi.
1: Tak to je jogín.
0: We are all very far on the yoga path.
1: My už jsme velice daleko na cestě jógy.
0: When people admire you.
1: A lidé vás obdivují.
0: Not me, you.
1: Vás. Vás lidé obdivují.
0: They admire you all.
1: Všechny vás obdivují.
0: That how strong you are.
1: Jak jste silní.
0: Though Swamiji is so angry, still you are here.
1: I když se Swamiji tak zlobí, tak vy to vydržíte, jste tady.
0: So I admire also.
1: Tak i já to obdivuji.
0: Me.
1: Sebe.
0: That still I'm with you.
1: Že jsem ještě pořád s vámi.
0: So anyone who see you, who come, who knows something about spirituality and yoga, they admire you.
1: A všichni, kdo vás znají nebo vědí něco o duchovnosti, o józe, tak vás obdivují.
0: But I can tell you, only through the talking you will not get liberation.
1: Ale můžu vám říct, že jenom povídáním osvobození nezískáte. Skrze řeči osvobození nezískáte.
0: Or listening satsang with that kind of value that you understand.
1: Ale když nasloucháte satsangu s tím, že si vědomujete hodnoty tomu a tomu, že tomu porozumíte.
0: Then nothing is comparable with the satsang.
1: Potom se takovému satsangu nic nevyrovná.
0: You remember I told you one story last year about Guru Vasishtha and Vishvamitra?
1: Vzpomínáte si, loni jsem vám vyprávěl příběh o Vishvamitrovi a Guru Vasishtovi?
0: Yes.
1: Pamatujete si?
0: And Sheshnaga.
1: A o Sheshnagovi.
0: This was last story told by Guruji.
1: Byl to
0: Guru Purnima.
1: Poslední příběh, který vyprávěl Guruji na Guru Purnimě.
0: About satsang.
1: Byl to o satsangu.
0: How great is the satsang?
1: Jak velký, jak skvělý je satsang.
0: So at Ramayan time, nearly 10,000 years.
1: V dobách Ramayány, asi před 10,000 lety,
0: lived two great saints.
1: Žili dva velcí světci.
0: One was Guru Vasishtha Muni.
1: Jeden byl Guru Vasishtha Muni,
0: who was the guru of Lord Rama, family guru.
1: Který byl rodinným guruem Rámovy rodiny.
0: And the same time lived a great saint called Vishvamitra.
1: A v té době žil i velký světec, který se jmenoval Vishvamitra.
0: Vishvamitra was a great tapasvi.
1: Byl to velký tapasvi.
0: Doing sadhana.
1: Dělal sádhanu.
0: Achieved many, many siddhis.
1: A dosáhl mnoha siddhy.
0: Was doing many sadhanas.
1: A cvičil mnoho sádhan.
0: But Vishvamitra wanted to have one title.
1: A Vishvamitra chtěl získat jeden titul.
0: And this title is Brahma Rishi.
1: A ten titul je titul Brahma Rishiho.
0: A rishi who is the knower of Brahman.
1: Rishi, který zná Brahman.
0: And this could give the Guru Vasishtha Muni.
1: A ten titul mohl udělit Guru Vasishtha Muni.
0: But Guru Vasishtha Muni never said from his mouth to Vishvamitra and never greeted Vishvamitra with these words as a Brahma Rishi.
1: Ale Guru Vasishtha nikdy Vishvamitrovi neřekl a neoznačil ho tím titulem Brahma Rishi. Nikdy ho tak nenazval.
0: And Vishvamitra, though he had so many sadhanas and so far in yoga sadhana, he was so angry. Still his anger was there.
1: A Vishvamitra, i když byl tak pokročilý v těch jogových sádanách, tak se rozhněval, pořád ještě v něm byl hněv.
0: And he killed the son of Vasishtha.
1: A zabil Vasishtova syna.
0: And he stolen Kamdhenu cow. the car

0: that is a cow which gives ever milk.
1: A ukradl i kamadhenu, to je vaši štovi kamadhenu, to je kráva, která neustále dává mléko.
0: But still the Vasishtha Rishi Muni Vasishtha was not angry.
1: Ale přesto Muni Vasishtha se nerozhněval, nerozhněval se.
0: One day there was a full moon day.
1: A u příležitosti jednoho úplňku.
0: And there were satsang somewhere.
1: Byl někde satsang.
0: So they invited Vasishtha Muni to come and give satsang.
1: A oni pozvali Vasishtha Muniho, aby přišel a měl satsang.
0: So he went and gave the satsang.
1: Tak on tam šel a vedl satsang.
0: And after satsang, he wanted to go home. He announced that about 12 o'clock in the night, he will go back to his hut.
1: A on po satsangu se chtěl vrátit domů, tak vyhlásil, že asi tak kolem půlnoci se zase vrátí do své chýše.
0: Vishvamitra came to know this.
1: A Vishvamitra se to dozvěděl.
0: That about 12 o'clock in the night the Vasishtha Muni will pass through this path.
1: A dozvěděl se teda, že asi kolem půlnoci Vishvamitra půjde touhle oblastí.
0: So he prepared one bow and arrow.
1: A tak si připravil luk a šíp.
0: To kill the Vishvamitra,
1: aby Vasishtu zabil.
0: So the Vishvamitra was hiding in some bush.
1: A Vishvamitra se schovával v křoví.
0: And when they came near,
1: a když se přiblížili,
0: the Guru Vasishtha and his wife Arundhati,
1: a když se přiblížili Guru Vasishtha a jeho manželka Arundhati,
0: Arundhati spoke to Vasishtha Muni.
1: Arundhati řekla Vasishtha Munimu.
0: Rishi, look how beautiful is the moonlight.
1: Řekla mu Rishi, podívejte se, jak krásně svítí měsíc.
0: It is so pleasant.
1: Je to tak příjemné.
0: So harmonious.
1: Tak plné harmonie.
0: It is a beautiful light.
1: Je to nádherné světlo.
0: So the Vasishtha Muni said to his wife, to Arundhati.
1: A Vasishtha Muni odpověděl své ženě Arundhati.
0: He said, "Yes, dear one."
1: Řekl, ano, drahá.
0: This moonlight is so beautiful and so pleasant.
1: To světlo měsíce je tak krásné a příjemné.
0: And so divine.
1: A tak božské.
0: Like light of Brahma Rishi Vishvamitra.
1: Jako světlo Brahma Rishiho Vishvamitry.
0: And Vishvamitra heard these words.
1: A to Vishvamitra zaslechl.
0: He threw away the bow.
1: Odhodil ten luk.
0: And came back.
1: A vrátil se.
0: When he came to Vasishtha Muni.
1: A když se přiblížil k Vasishtha Munimu.
0: Vasishtha Muni said to Vishvamitra, "Oh, welcome, Brahma Rishi. How are you?"
1: A tak Vasishtha Muni povídá Vishvamitrovi, když ho vidí, jak přichází. O, vítej, Brahma Rishi, jak se máš? Jak se máte?
0: He said, "That's all what I want to listen from your mouth."
1: A on říká, a to je všechno, co jsem chtěl slyšet.
0: I apologize.
1: Omlouvám se.
0: I kill your children.
1: Zabil jsem tvé děti.
0: I stole your cows.
1: Ukradl jsem vaši krávu.
0: And still you are so gracious to me.
1: A vy jste ke mně pořád přesto tak milostivý.
0: You are not angry.
1: Nehněváte se.
0: What can I give you?
1: Co vám můžu dát?
0: I have nothing to give.
1: Nemám, co bych vám dal.
0: But the 16,000 years of my sadhana, tapasya.
1: Ale 16 000 let mé tapasy.
0: I donate to you.
1: To vám daruji.
0: That all fruits of my 60,000 years.
1: Pardon, 60 let, aby všechny ty plody mé 60 tisíc let dlouhé tapasy,
0: all I offer to you.
1: Ty všechny vám obětuji.
0: Guru Vasishtha Muni said.
1: Guru Vasishtha Muni řekl.
0: I give you just 1 minute satsang fruits.
1: A já ti dám jenom ty plody pouhé 1 minuty satsangu.
0: for this, for that you have dedicated, donated your 60,000 work, years of work.
1: Za to vlastně, za to, protože vy, ty jsi mi dal těch 60 tisíc let své práce, svého úsilí.
0: Therefore I'm happy and I give you the fruits of 1 minute of satsang.
1: A z toho jsem šťastný a dám ti výsledky, dám ti plody jediné minuty satsangu.
0: Vishwamitra again got angry.
1: No a Vishwamitra se zase rozhněval.
0: It's injustice.
1: To je nespravedlnost.
0: I give you 60,000 years.
1: Tak já tady dávám 60 tisíc let.
0: And you give me 1 minute satsang?
1: A dostanu za to 1 minutu satsangu?
0: He said yes.
1: A odpověď byla ano.
0: Because 60,000 years is not equal to the 1 minute of satsang.
1: Protože ani těch 60 tisíc let se nevyrovná jediné minutě satsangu.
0: He said that's not right.
1: On říkal, to není správně.
0: Let's go to God.
1: Tak půjdeme za Bohem.
0: To Vishnu.
1: Za Vishnuem.
0: And they sent him to Shiva.
1: A tak byli posláni za Shivou.
0: Shiva said, this judgment only can give the Sheshnaga.
1: A Shiva říká, no tenhle, ten, tohle může rozsoudit jenom Sheshnaga.
0: Only Sheshnaga can tell you what is more.
1: Protože jen Sheshnaga dokáže říct, co je víc.
0: Sheshnaga is believed that a thousand-headed snake.
1: No a o Sheshnagovi se věří, že je to tisícihlavý had.
0: And this earth is resting on his head.
1: A tahle země spočívá na jeho hlavě.
0: If he moves, earthquake takes place.
1: A když se pohne, tak přijde zemětřesení.
0: So he should not move his neck.
1: Takže nesmí hýbat krkem.
0: He's all the times in this position.
1: Je neustále v té přímené pozici.
0: Holding the prithvi, the earth.
1: A drží prithvi zemi.
0: So Vishwamitra and Vasishtha the both went to Sheshnaga.
1: Takže Vishwamitra i Vasishtha oba šli za Sheshnagem.
0: And both of them with folded hands they say to Sheshnaga.
1: Oba se sepjatýma rukama mu řekli.
0: Our adoration to you.
1: Vážíme si vás.
0: And please can you give us the judgment?
1: Prosím, můžete nás rozsoudit?
0: Sheshnaga said what can I give you?
1: A Šešná říká, co za rozsudek, co chcete?
0: I have the burden of the whole planet.
1: Spočívá na mě břemeno, břímě celé planety.
0: The weight of the whole planet is on my head.
1: Váha celé té země je na mé hlavě.
0: Open the windows.
1: Otevřte okna.
0: If you take it for some time, I will give you judgment.
1: No a tak pokud mě té tíže, pokud tu tíži na chvilku si vezmete na sebe, tak já vás rozsoudím.
0: So Guru Vasishtha, Rishi Vishwamitra said.
1: A Rishi Vishwamitra řekl.
0: I give you 60,000 years of my hard sadhana tapasya.
1: Já jsem dal 60, já dávám 60 tisíc let mé tvrdé tapasy.
0: Earth, please just remain without the support of the Sheshnaga.
1: A tak ten Vishwamitra říká, tak za těch 60 tisíc let té tvrdé tapasy zemi vydrž aspoň chvilku bez opory Sheshnagovi.
0: But earth didn't remain without support.
1: Ale ta země nezůstala bez opory, nepostála ani chviličku.
0: Then Guru Vasishtha said.
1: A Guru Vasishtha pak řekl.
0: Earth, Mother Earth, Prithvi.
1: O matko země, o Prithvi.
0: I give just 1 minute fruit of satsang.
1: Za plody jediné minuty satsangu.
0: And let Sheshnaga come out for a while.
1: Dovol Sheshnagovi na chviličku oddechnout.
0: And the earth raised up little.
1: A země se pozvedla.
0: And remained without movement.
1: A zůstala bez opory, bez pohybu.
0: Sesnaga was massaging his neck.
1: A Sesnaga si začal masírovat krk.
0: Doing Sarvahitasana.
1: Začal si cvičit Sarvahita asany.
0: And Vishwamitra said, "Tell us quickly."
1: A Vishwamitra říká, no tak rychle nám řekni.
0: Before earth will fall on us.
1: Než ta země na nás padne na všechny.
0: Sesnaga said, "What should I say you?"
1: A Sesnaga říká, co mám víc říct?
0: Judgment is already there.
1: Ten, to už to vidíte, ten rozsudek, už je to rozsouzeno.
0: What?
1: A co?
0: You don't see?
1: Co pak nevidíš?
0: Earth is without any support.
1: Země je bez jakékoliv opory.
0: So the Guru Vasishtha was winner.
1: A tak vyhrál Guru Vasishtha.
0: And Rishi Vishwamitra was loser.
1: A Rishi Vishwamitra prohrál.
0: It means one minute of the satsang.
1: To znamená, že jediná minuta satsangu
0: is greater than the 60,000 years of the tapasya, all the sadhanas.
1: Je víc než 60,000 let tapasy všech těch sádhan.
0: But satsang should be from the heart.
1: Ale ten satsang má být ze srdce.
0: Shesh means when we are counting in mathematics.
1: Šeš znamená, když v matematice něco počítáme.
0: After minus and plus and everything.
1: Když to všecko se sečte, minus, plus.
0: Whatever remains.
1: Co tam zbyde, ten zbytek?
0: That's called šeš.
1: Tomu se říká šeš.
0: So when we count everything in this world.
1: A takže když napočítáme, spočítáme všechno na tomto světě.
0: Finally what remains.
1: To, co ještě zbyde.
0: Is the truth.
1: To je pravda.
0: That's satya.
1: To je satya.
0: This prithvi.
1: Tato prithvi.
0: This body.
1: Toto tělo.
0: Is supported only by the satya.
1: Má oporu jedině v satya.
0: When the satya will disappear from this world.
1: A kdyby to satya, kdyby ta satya zmizela z tohoto světa.
0: Then prithvi will again go into the earth.
1: Tak by
0: prativi
1: zase klesla do vody.
0: Therefore satyameva jayate, where the truth there is victory.
1: A proto satyameva jayate, kde je pravda, tam je vítězství.
0: So with such a satya decision, satya feeling,
1: a s takovým satya rozhodnutím, satya cítěním,
0: with that satya heart,
1: s takovým srdcem plným satya,
0: you should go to the satsang.
1: Tak byste měli jít na satsang.
0: Not only to drink tea.
1: Nejenom abyste dostali čaj.
0: And gossiping.
1: A abyste si poklevetili.
0: And searching some friends.
1: Abyste si našli přátele.
0: And criticizing someone.
1: A někoho pomlouvali.
0: And joking.
1: A vtipkovali.
0: And angry.
1: A rozněvali se.
0: And someone's jealous.
1: A nebo se rozněvali, že někdo jiný je žárlivý.
0: Who's giving satsang, you are angry.
1: A nebo se rozněváte, že někdo jiný ten satsang vede.
0: This person don't know what to talk.
1: Ten člověk přeci neví, co má říkat.
0: Why are you thinking like this?
1: Ale proč takhle přemýšlíte?
0: If you know better, then next time you should talk.
1: Pokud vy to víte lepší, tak příště bude na vás řada, abyste mluvili.
0: But when we will put you on the front to talk.
1: No, ale kdybychom vás postavili dopředu, abyste něco řekli.
0: You will be most nervous.
1: Tak budete ten nejnervóznější.
0: And sweating.
1: A budete se potit.
0: So satsang is different.
1: Satsang je něco jiného.
0: There is only love.
1: Je tam jenom láska.
0: Only wisdom, only devotion.
1: Jenom moudrost a oddanost.
0: Only in the satsang you should go like empty pot.
1: Na satsang byste měli chodit jako prázdná nádoba.
0: That you can get something more in.
1: Abyste dokázali něco získat, abyste
0: But
1: dokázali
0: něco
1: nabrat.
0: Like a full pot,
1: ale když tam jdete jako plná nádoba,
0: whatever we try to put in, it will go out. Flow.
1: Cokoliv se tam pokusíte přilít, tak to jenom vyteče pryč.
0: So therefore, empty pot means clear heart.
1: Ta prázdná nádoba znamená čisté srdce.
0: Without doubts, without,
1: bez pochyb.
0: Without complexes,
1: bez komplexů,
0: without anger,
1: bez hněvu.
0: Then your sadhana will be fruitful.
1: A pak bude úspěšná i vaše sadhana.
0: That's it.
1: Tak to je.
0: So do your sadhana.
1: Cvičte svou sadhanu.
0: And do the satsang.
1: Choďte na satsangy.
0: That will be the best.
1: To bude to nejlepší.

0: You forgive.
1: Přijímáte všechno, odpouštíte.
0: And then this everything is melted or dissolves from you.
1: A pak se všechno ve vás rozpustí.
0: Aján ka prada hat jata hai. The curtain of ignorance moves away.
1: Záclona, clona nevědomosti se odstraní.
0: The very heavy thick, very thick fog.

0: disappear suddenly.
1: Jakoby hustá mlha se najednou vyčistí.
0: And you go to the past.
1: A vy můžete jít do minulosti.
0: Bhagavan Buddha said.
1: Bhagavan Buddha řekl.
0: When I got my enlightenment.
1: Když jsem dosáhl osvícení.
0: First I traveled to my past.
1: Cestoval jsem nejprve do své
0: How
1: minulosti.
0: How my consciousness was developing.
1: Jak se rozvíjelo mé vědomí.
0: And I went till to the stone consciousness.
1: A šel jsem až do vědomí kamene.
0: And from the stone I came again to the human.
1: A z vědomí kamene jsem se vracel zpátky do vědomí člověka.
0: And then I expand my consciousness in the future.
1: A pak jsem rozšířil své vědomí do budoucnosti.
0: Till I came only to the light, the enlightenment Buddha.
1: Až jsem dosáhl osvícení Buddhy.
0: In Buddha means enlightened one.
1: Buddha znamená ten, který je osvícený.
0: His name is Siddhartha.
1: A jeho původní jméno bylo Siddhartha.
0: But his Buddhi enlightened, intellect enlightened.
1: Ale Siddhartha se stal Buddhi, osvícený intelekt.
0: Self realization.
1: Seberealizace.
0: And there was you are playing your divine lila.
1: A pak hrajete božskou lílu.
0: Lila Amrit.
1: Lílu Amrit.
0: Krishna lila.
1: Je to hra Krishny.
0: Ram lila.
1: Nebo hra Rámy.
0: Jesus lila.
1: Nebo hra Ježíše.
0: That, but we don't understand.
1: Jenomže my to tak nechápeme.
0: Because we have fear.
1: Protože máme strach.
0: We have pain.
1: Cítíme bolest.
0: And we are limited.
1: A jsme omezení.
0: Therefore,
1: proto,
0: we have to face the destiny.
1: Proto musíme čelit svému osudu.
0: And once even you are enlightened one.
1: A i když jednou budete osvícení.
0: You have to face the destiny.
1: Stejně musíte čelit svému osudu.
0: Finally, the Kaal will be the winner.
1: Nakonec zvítězí Kaal.
0: It means death.
1: To znamená smrt.
0: It means that time will come.
1: To znamená, že přijde čas.
0: You have to give up the body.
1: Kdy se musíte vzdát svého těla.
0: Now, how we have to give body up? That's it.
1: A jde o to, jakým způsobem se toho těla budeme vzdávat.
0: So some becomes the victim of the Kali.
1: Někdo je obětí Kali.
0: And some becomes the hero of the Kali.
1: A někdo je hrdinou Kali.
0: Mahaprabhuji said.
1: Mahaprabhuji řekl.
0: Kál nikat nahi aa sake. The Kál cannot come near.
1: Kál se nemůže přiblížit.
0: Wo kare Kál ko ahar, because even he digest the Kál. Even he, the self-realized person. Digest the Kaal, kill the Kaal.
1: Protože i seberealizovaný člověk stráví Kaal.
0: But
1: Kaalu.
0: This self-realization you cannot buy.
1: Jenomže takovou seberealizaci nemůžete nikde koupit.
0: And you cannot hurry up.
1: A ani ji nemůžete uspíšit.
0: It's a slow process.
1: Je to pomalý proces.
0: Lifelong process.
1: Proces na celý život.
0: Abhyasa, abhyasa, kante, abhyasa. O son of the Kanti, Arjuna, practice, practice, practice.
1: Synu Kunti, Arjuna, cvič, cvič, cvič.
0: So, between this, there is a tarangs coming sometimes.
1: A mezi tím občas přicházejí
0: like a lightning in the clouds.
1: Tarantové, to jsou jakoby záblesky.
0: Suddenly.
1: Mezi mraky, takový jakoby blesk z čista
0: jasna.
1: Takové jakoby neplánované události.
0: And that's called accident.
1: A to jsou ty nehody, neštěstí.
0: And sometimes it is happening purposely.
1: A někdy se to ale děje záměrně.
0: That one doesn't have to suffer.
1: Cíleně, aby člověk nemusel trpět.
0: And so the accident happened.
1: Stane se taková rychlá, z čista jasna nehoda.
0: With our dear Milena.
1: Tak jako se to stalo Mileně,
0: Muktamani, whom we miss today here.
1: Galmani, kterou dnes nám tady chybí.
0: You know her humor.
1: Víte, jaký měla smysl pro humor.
0: Her talents.
1: Víte, jak byla nadaná.
0: Of language.
1: Jaký měla talent pro jazyky.
0: Translations.
1: Jak překládala.
0: A loving heart person.
1: A jak

0: měla milující srdce.
1: And today we do miss her very much.
0: A dnes nám velice chybí.
1: We know that one day, sooner or later, we have to go.
0: Víme, že jednoho dne, dříve nebo později, to bude, budeme muset jít.
1: But still we are mortal being in this body.
0: Ale přesto jsme smrtelníci, jsme v tomto těle.
1: For her is easier.
0: Pro ní je to jednodušší.
1: But for us not.
0: Pro nás ne.
1: We do miss.
0: Nám chybí.
1: But we pray for that.
0: Ale modlíme se za to.
1: We pray for her soul.
0: Modlíme se za její duši.
1: To dissolve in the cosmic light.
0: Aby se rozpustila v kosmickém světle.
1: And she will remain ever in our hearts and in our thoughts.
0: A navždycky zůstane v našich srdcích a v našich myšlenkách.

0: And this seriously overthinking means we doesn't look like a yoga practitioners. Thank you. So, around the world, lot of yoga practices are going on.
1: Po celém světě je mnoho kurzů jogy.
0: And they are mostly, or really seriously, they are practicing.
1: A oni opravdu vážně pečlivě cvičí.
0: So 30% of you are regular practitioners.
1: 30% z vás pravidelně cvičí.
0: And 30% of us, 70% of us, we are not regular practitioners.
1: A 70% z nás pravidelně necvičíme.
0: And we are the victim of different physical problems, illnesses.
1: No a pak jsme obětí různých fyzických problémů, nemocí.
0: We do have a wonderful scientific system.
1: Máme krásný vědecký systém.
0: It is a complete system, nothing is missing.
1: Je to úplný kompletní systém, nic v něm nechybí.
0: Then why do we have problems?
1: No a proč teda máme problémy?
0: So the answer is this.
1: Odpověď je,
0: that you do not practice.
1: Že necvičíte.
0: Practicing means at home, here not.
1: A cvičit znamená doma, ne tady.
0: Here you are only learning.
1: Tady se jenom učíte.
0: Now the practicing only one week doesn't help anything.
1: No a když cvičíte jenom jeden týden, tak to ničemu nepomůže.
0: It should be a continuous process every day.
1: Měl by to být každodenní neustálý proces.
0: So there are many people whom I can tell, look to his body.
1: A je mnoho lidí, o kterých bych mohl říct, tak se na něj podívejte, na jeho tělo.
0: Because that person is a practitioner.
1: Protože takový člověk cvičí.
0: And then I can bring another person here near you.
1: No ale pak vám můžu předvést ještě zase jiného člověka.
0: And look to his or her body.
1: A podívejte se na něj nebo na ní. Na
0: jeho yoga teacher,
1: ačkoliv je to učitel jógy,
0: but is not a practitioner.
1: Ale necvičí.
0: Therefore,
1: proto
0: now we have to change.
1: Teď to musíme změnit.
0: Entirely we have to change.
1: Zcela změnit.
0: That everyone who comes to yoga in daily life,
1: aby každý, kdo chodí do
0: health,
1: musí vážně doma cvičit pro své zdraví.
0: Spirituality is after.
1: Duchovnost je až potom.
0: Spirituality is automatically there if you feel physically well.
1: Protože duchovnost automaticky přichází, když se fyzicky cítíte dobře.
0: Our body is full of vikara.
1: Naše tělo je plné vikár.
0: And tamasguna.
1: A tamasguny.
0: And when the vikara and tamasguna is there.
1: A když jsou tam tamasguna a vikáry,
0: then you are not a yogi.
1: Pak nejste jogín.
0: Vikar means
1: vikar znamená
0: illnesses,
1: nemoci.
0: Vikar means the dead energy,
1: znamená to mrtvá energie.
0: Vikara means those energy in the body which will cause you that illness.
1: Jsou to ty energie v těle, které zapříčinují nemoci.
0: And it is
1: a je přirozeností těla vytvářet vikáry.
0: It is the nature of the body.
1: Je to přirozené.
0: To produce three natures.
1: Je přirozené vytvářet tři kvality. Tři
0: tamasic, rajasic and sattvic.
1: Tamastickou, rajastickou a sattvickou.
0: For tamasic guna you don't have to support anything.
1: Pro tamas gunu to není potřeba nějak podporovat.
0: And for the rajas guna you have to support something.
1: Pro rajas gunu je potřeba určité podpory.
0: But for the sattva guna you have to work a lot.
1: A pro sattva gunu musíte hodně pracovat.
0: So we have to be a sattvic.
1: A měli máme být sattvičtí.
0: Where the sattvic body is, there is no vikara.
1: Protože v sattvickém těle nejsou žádné vikáry.
0: The vikara is also in the mind.
1: A vikáry jsou i v mysli.
0: So when the body is not healthy,
1: když není tělo zdravé,
0: when body is full of the vikara,
1: když je tělo plné vikáry,
0: then the thoughts are full of the vikaras.
1: Pak i myšlenky jsou plné vikáry.
0: And when the thoughts are full of vikara,
1: a když v myšlenkách jsou vikáry,
0: then indriyas activities are full of vikaras, negative activities.

0: activities.
1: Tak potom indriya, ty aktivity, ty činnosti jsou plné vikáry negativní.
0: And when the mind is full of the vikaras, thoughts.
1: A když mysl je plná vikáry, myšlenky.
0: Then buddhi becomes dull.
1: A pak to otupuje buddhi.
0: It means in buddhi is now vikara also.
1: A to znamená, že i v buddhi jsou vikáry.
0: So when the buddhi intellect is vikara there.
1: A když teda dojde k tomu, že i v buddhi jsou vikáry,
0: then your pure knowledge is affected, your pure knowledge is covered like cloud or the fog covered the sun.
1: A pak se zakalí i vaše čisté poznání, tak jako mraky nebo mlha zakryje slunce.
0: So your reality is covered by those vikaras and negative qualities.
1: Vaše skutečnost je zakryta, skryta za těmi negativními vikárami, negativními vlastnostmi.
0: So nothing is else should can be done than to practice yoga.
1: A nelze dělat nic jiného než cvičit jogu.
0: There is no other way to purify body in such a way.
1: Není žádná jiná cesta, jak tak, jak pročistit tělo.
0: Don't think that you have no over kilos.
1: Nemyslete si, že máte nadváhu.
0: Or you have many kilos.
1: Nebo že trpíte nadváhu.
0: There's a different things.
1: To je něco jiného.
0: So continues every day practicing.
1: Cvičte každodenně.
0: And seasonally practicing the kasak prakshalan.
1: A občas zacvičte shang prakshalanu,
0: and kunjal kriya,
1: kunjal kriyu,
0: neti kriya,
1: neti kriyu,
0: and pranayams,
1: a pranayami.
0: You will have no any health problems.
1: A pak nebudete mít žádné zdravotní
0: so
1: problémy.
0: Why not we begin this year again, that new year we will come, jump into the new year.
1: Předsevzetím disciplíny a předsevzetím zdravého stylu.
0: So the food we are taking, it's also full of the tamas guna.
1: I jídlo, které jíme, je plné tamas guny.
0: It's full of rajas guna.
1: Je plné rajas guny.
0: The same in different way.
1: Můžeme mít jinak,
0: připraveno
1: jinak.
0: That will become then sattvic food.
1: Připravil tak, aby bylo sattvické.
0: Of course we shall avoid all kind of eggs, meat.
1: Samozřejmě se musíme vyhnout všemu druhu masa, vejcí,
0: alcohols and alkohol. So on.
1: A tak dále.
0: But the food also you have to learn how to cook.
1: No, ale i jídlo je potřeba se naučit, jak vařit.
0: 85% of population who is sitting here in front of me don't know how to cook.
1: 85% lidí, kteří tady teď sedí, neví, jak vařit.
0: You have lost the knowledge of cooking.
1: Už jste ztratili to poznání, ty vědomosti o vaření.
0: And you have developed wrong taste in your mouth.
1: A už vaše chuť se vyvinula špatně.
0: So it means 95% we don't know how to eat.
1: A 95% z nás ani neví, jak jíst.
0: And 100% we don't know when to eat.
1: A 100% neví, kde jíst.
0: This is our problem.
1: A to je náš problém.
0: So I know there are two sides.
1: Vím, že to má dvě strany.
0: Should I think commercial?
1: Mám přemýšlet komerčně, obchodně?
0: Or should I think on the healthy way?
1: A nebo zdravým způsobem?
0: We have healthy food cooked here.
1: Máme tady zdravé jídlo, se tu připravuje.
0: There's a lace queue.
1: Je tam
0: lace queue.
1: Je tam malá fronta.
0: But there is a one called the bakery, tea stube.
1: Ale je tady ta cukrárna.
0: There's a crowded.
1: A ta je narvaná.
0: Because there's a lot of sugar things there.
1: Protože tam je hodně sladkostí.
0: I know. It's good for them. To get some money out of your pocket.
1: Vím, že je to pro ně dobré, že vám z kapsy vytáhnou nějaké peníze.
0: But I can tell it's not healthy for you.
1: Ale můžu vám říct, že to pro vás není zdravé.
0: I am in mid-side.
1: A tak já jsem teď na polovic. Uprostřed.
0: I am for you.
1: Pro vás.
0: And I am for other also.
1: Ale i pro ně.
0: So whom should I support?
1: A teď koho mám podpořit?
0: So therefore I will support you. And to support you means
1: a to podpořit vás znamená,
0: that you should avoid such eating.
1: Že byste se takovému jídlu měli vyhnout.
0: And support them means
1: a podpořit je, to znamená,
0: they should make some healthy things.
1: Že by měli vařit něco zdravé, připravovat něco zdravého.
0: Healthy salad.
1: Zdravé saláty.
0: Grown out of

0: I sprouted something seeds.
1: Naklíčená semínka.
0: Methi seeds.
1: Methi.
0: Some like this that you can have something healthy things.
1: Tak abyste se mohli dostat něco zdravého.
0: So it's both sides supported.
1: A takže to podpoříme na obě strany.
0: Therefore, why don't we think of our health today?
1: A tak proč dnes nepřemýšlíme o svém zdraví?
0: So let's say who have not done this year before this winter is coming still sang prakshalan hand up.
1: A tak teď zvedněte ruku, kdo neudělal letos shank prakshalanu na podzim.
0: Here, can you raise hand up who is not a practitioner of yoga in daily life?
1: A můžete zvednout ruku, kdo tady je a necvičí jogu v denním životě ještě?
0: Okay. So how can you be the practitioner of yoga in daily life? You have not finished the fourth sang prakshalan this year already.
1: A jak můžete se považovat za cvičence jogy v denním životě, když jste ještě letos neudělali 4 shank prakshalany?
0: So this year have still 35 days.
1: A tak do tenhle rok má ještě 35 dní.
0: And those who have not practiced sang prakshalan, they should practice before end of this year.
1: A ti, kteří sang prakshalan ještě necvičili, tak by si měli zacvičit do konce roku.
0: Instead of eating Christmas bakery,
1: místo abyste jedli vánoční cukroví,
0: eat nice shank prakshalan khichdi.
1: Yes, dejte si výborné shank prakshalanové khichdi.
0: So it means hurry up to do it.
1: Tak si pospěš, znamená to, pospěšte si.
0: Before the Christmas day will come.
1: Ještě, abyste to stihli před Vánocemi.
0: And you can eat Christmas bakery, there is nothing wrong.
1: Můžete jíst vánoční cukroví, není na tom nic špatného.
0: But can you keep the limitation?
1: Ale prosím, dodržujte míru.
0: And can I ask the parents kindly during lectures if they can remove 3-4 years children from the lecture hall.
1: A rád bych požádal ještě rodiče, aby během přednášek ty děti, kteří jsou mladší než ty 3-4 roky, aby je odvedli pryč.
0: And this should not happen in every time I have to repeat.
1: A to musím opakovat po každé.
0: Thank you very much.
1: Děkuji.
0: So now the question of the shank prakshalan.
1: A nyní otázka shank prakshalany.
0: We had a shank prakshalan.
1: Měli jsme shank prakshalanu.
0: Last weekend in Klagenfurt.
1: Klagenfurt to byl minulý víkend.
0: And there some complication happened. A complication happened due to the mistake of the person, not the leader.
1: A ta komplikace nastala kvůli chybě toho člověka, toho cvičence, ne toho vedoucího.
0: And the person was hospitalized just for few hours.
1: A ten člověk byl na několik hodin, ho vzali do nemocnice.
0: The case was this, that person used to take some hormonal tablets for the...
1: A brala hormonální léčbu na štítnou žlázu.
0: And the person forgotten to take that hormonal tablets.
1: A ta dotyčná osoba si zapomněla tu tabletku, ten lék vzít.
0: And you know, the Europeans, they are thinking very much, don't eat salt.
1: A víte, že Evropané velice se...
0: Salt is not good.
1: Ale já vám říkám, že úplně se vyhýbat soli není dobře.
0: You should eat salt.
1: Měli byste jíst.
0: They don't eat salt.
1: Že vůbec sůl nejedí.
0: And then there's a lake of many... potassium or what they call the kalium, no?
1: Pak mají nedostatek stopových prvků.
0: So don't be fanatic.
1: Nebuďte fanatičtí.
0: Salt.
1: Potřebujete trošku soli.
0: Of course not 100 gram every day.
1: Ne, samozřejmě ne 100 gramů denně.
0: But 10 gram is good.
1: Ale 10 gramů.
0: You should have something. Those who are doing shank prakshalan and taking medicine.
1: Ti, kteří cvičí shank prakshalanu, hormony,
0: for blood pressure,
1: nebo léky na krevní tlak,
0: or

0: For diabetes,
1: nebo na diabetes,
0: or for certain things.
1: Nebo na jiné určité problémy.
0: Then before the Shankprakshalan,
1: před Shankprakshalanou,
0: 2 hours before Shankprakshalan, you must take your medicine.
1: Ty 2 hodiny před cvičením Shankprakshalany si musíte ty léky vzít.
0: Then the complication will not begin.
1: Pak nenastanou komplikace.
0: So please, do Shankprakshalan always with the expert teacher, which is nominated by me or Yoga and Daily Life.
1: Tak prosím, dělejte Shankprakshalan vždycky pod vedením odborného cvičitele, který je jmenován Swaminjim nebo.
0: And then you think now you know how to do and you can do it home, that is not advisable.
1: Pokud jste dělali Shankprakshalan doma, to bych vám neradil.
0: So 4 times a year, every 3rd month you should have a Shankprakshalan.
1: Takže 4
0: Saturday or Monday morning you should have a Kunjal Kriya.
1: A každý týden v sobotu nebo v pondělí byste měli cvičit Kunjal Kriyu.
0: Because weekend you eat little bit more.
1: Protože o víkendu se trošku víc najíte.
0: And with eating we have difficulty for many people.
1: Mahaprabhuji říkal, méně jíst a více odpouštět, to je pro mnoho lidí těžké.
0: And therefore Monday Kunjal Kriya is very good.
1: Takže ta pondělní Kunjal Kriya je velice dobrá.
0: Neti you should do almost every day, only morning.
1: Ne, ty byste měli dělat praktici každý den ráno.
0: Agnisar kriya you should do every day.
1: Agnisara kriyu byste měli dělat každý den.
0: And Udyan bandha you should do every day.
1: A Udyan bandhu také každý
0: and
1: den.
0: And 5 minutes you should do kapalbhati or bastrika pranayam every day.
1: A 5 minut byste měli cvičit kapalabhati nebo bastrika pranayamu každý den.
0: This program must be.
1: Tenhle to je povinný program.
0: And then your asanas, pranayams, which are doing regularly.
1: A potom vaše asany a pranayamu tak, jak
0: so pravidelně cvičíte. 5 minutes bhastrika should be every day.
1: Takže 5minutová bhastrika by měla být každodenní.
0: About 2-3 minutes agnisar kriya must be every day.
1: 2-3 minuty agnisara kriya také povinná
0: Neti
1: každý den.
0: Neti should be every day.
1: Neti každý den.
0: Every Monday should be kunjal kriya.
1: Každé pondělí kunjal kriya.
0: And every 3rd month should be the Shankprakshalan.
1: A každý 3. měsíc Shankprakshalana.
0: And asanas and pranayams should be done minimum 1/2 hour, 1.5 hour every day.
1: A asany a pranayama minimálně 1.5 hodiny každý den.
0: End of November, beginning of December.
1: Koncem listopadu, začátkem prosince.
0: You see in this hall the faces which have immense of energy.
1: Abych tady viděl obličeje plné zářící energií.
0: Active.
1: Aktivitou.
0: And lot of energy and positive energy and sattvic energy.
1: Plné pozitivní sattvické energie.
0: Eat whatever you like except meat, eggs, fish and so on.
1: Ale,
0: but make sure that you can digest 100%.
1: Ale buďte, ujistěte se, ubezpečte se, že to dokážete 100% strávit.
0: Digest means not that after few hours you are hungry again.
1: A to neznamená, že po několika hodinách zase máte hlad.
0: But digest means that your body takes the all nutrients.
1: Své stravy získaly veškeré prvky, všechnu výživu, kterou vaše tělo potřebuje.
0: So I would suggest you to begin.
1: Tak bych vám navrhoval, abyste znovu vážně začali cvičit jógu v denním životě.
0: You people have to become an example.
1: Vy byste se měli stát příkladem.
0: Mostly who is sitting here is the teachers.
1: Většina z vás, kdo tu sedí, jste učitelé.
0: And what is the condition of the teachers?
1: No a v jakém stavu chci se dotknout přítomných
0: if
1: učitelů?
0: If I will tell teacher, please get up.
1: Kdybych teď řekl, prosím, učitelé, vstaňte.
0: The picture would be not so good.
1: Tak by to nevypadalo moc pěkně.
0: So better you stay, remain seated.
1: Tak radši zůstaňte sedět.
0: So yoga become again an example.
1: Takže jogoví učitelé by zase měli se stát především příkladem.
0: You know, all of you who came to yoga.
1: Všichni, kdo jste přišli k józe.
0: You didn't came because of the Swamiji.
1: Nepřišli jste kvůli Swamijimu.

0: when you saw me first time, you said, my God.
1: Když jste mě uviděli poprvé, tak jste si řekli, pro Boha.
0: Who is there?
1: Kdo to je?
0: But then slowly you said, oh.
1: A pak pomalu jste si říkali, no.
0: Not bad.
1: Není špatný.
0: So ask yourself, what was the motivation for you first time to come to yoga?
1: A tak se ptejte sami sebe, co byla ta vaše prvotní motivace, proč jste přišli k józe?
0: Feel the fulfillment of that side.
1: No a nakolik už jste tu prvotní motivaci naplnili?
0: So pehla shuk nirogi kaya, the first thing is, the first happiness is the healthy body.
1: První štěstí, první věc je zdravé tělo.
0: We are not physically immortal.
1: Fyzicky nejsme nesmrtelní.
0: And we know that sooner or later one day we will die.
1: A víme, že dřív nebo později jednoho dne zemřeme.
0: Thanks to God that we don't know.
1: A díky Bohu nevíme.
0: And also we don't know when, where and how.
1: Díky Bohu nevíme kdy, kde a jak.
0: We hope that our death should be quickly.
1: Doufáme, že naše smrt bude rychlá.
0: Without suffering.
1: Bez utrpení.
0: But you know, those who are lazy.
1: Ale ti, kteří jsou líní.
0: Full of tamas guna.
1: Plní tamas guny.
0: And illnesses.
1: A nemocí.
0: It.
1: Coffin. Když jede pohřební auto a veze rakev.
0: So if you are living in the lazy body, you are living lifelong in coffin.
1: A když teda žijete v líném těle, je to jako kdybyste celý život žili v rakvi.
0: That's it.
1: Tak je to.
0: A lazy body.
1: Líné tělo.
0: Undisciplined body.
1: Nedisciplinované tělo.
0: A angry body.
1: Tvé tělo.
0: And you are inside.
1: A vy jste v něm.
0: Therefore, tamas guna, wash out.
1: A proto tu tamas gunu vymejte pryč.
0: Vikara, wash out.
1: Vikáry, pryč s nimi.
0: We don't want to have vikara.
1: Nechceme vikáry.
0: We want to have achara and vichara.
1: Chceme mít achara a vichara.
0: Achar means behavior.
1: Achar znamená chování.
0: If you remember, I gave you 4 points.
1: Pokud si vzpomínáte, mluvil jsem o 4 bodech.
0: Last 4 years.
1: Už neustále říkám.
0: Are you thinking what I'm telling you?
1: A přemýšlíte o tom, co vám říkám?
0: Do you change your life accordingly?
1: Měníte podle toho svůj život?
0: No.
1: Ne.
0: If you would have changed.
1: Protože kdybyste tu změnu učinili,
0: you will look different.
1: Vypadali byste jinak.
0: And you will have not so many letter, long letter, 3-4 pages written.
1: A nepsali byste takové dlouhé 4-stránkové dopisy.
0: Complain.
1: Plné stížností a stížností.
0: And I'm used to listen the complaints.
1: A já jsem zvyklý poslouchat stížnosti.
0: And one day I don't get complaint letter.
1: A když jednoho dne nedostanu nějaký dopis se stížností,
0: I feel boring.
1: Tak se cítím, tak se nudím.
0: I think, well, my God, what happened? No sun goes down. Never sun sets down.
1: Ale to slunce nikdy nezapadá.
0: Without getting some complaint towards themselves.
1: Ať už směrem k vám.
0: Towards others.
1: Nebo směrem k jiným.
0: And even towards me.
1: A dokonce i směrem ke mně.
0: Don't think that I am sitting as holy. Oh.
1: Nemyslete si, že můžu jenom sedět jako svatý.
0: All are not doing Swamiji.
1: Ne všichni dělají.
0: They are doing in all beginning of in front of Swamiji.
1: Oni takhle přede všemi to takhle dělají.
0: And when they are alone.
1: Ale když jsou sami. Tak je to. Ano.
0: This is a vikara, mental vikara.
1: A to je ta vikara, mentální vikara.
0: Jesus was crucified by this.
1: A tohle ukřižovalo i Ježíše.
0: Krishna was also sought by this. Because of the people's mental vikara.
1: A proč? Kvůli lidským mentálním vikara.
0: You think that all who sitting for you everything is okay?
1: Vy tady, kdo tady sedíte, si myslíte,

0: pro vás je to všechno OK.
1: No.
0: Ale ne.
1: How many times you are changing your vicharas?
0: Kolikrát změníte své vichara?
1: Why Swamiji is doing this?
0: Proč dělá Swamiji tohle?
1: Tohle říká. Why he cannot speak like this?
0: A proč by nemohl mluvit
1: jinak?
0: Why he
1: support this person?
0: No proč podporuje tohle
1: Why
0: člověka?
1: Not me?
0: A proč nepodpoří mě?
1: Why he
0: chodí takhle?
1: Why I can't sit near like Arjun Puri to
0: him? A proč nemůžu sedět takhle blízko jako Arjun Puri?
1: Of course. So you can become also, try.
0: Tak to taky můžete zkusit.
1: Learn language.
0: Naučte se jazyky a můžete tady sedět a překládat.
1: That.
0: Ale musíte toho být hodně.
1: So, every day complain, complain, complain.
0: A tak každou den.
1: Answer I have to think 51 times over.
0: A každou odpověď si musím 51krát promyslet.
1: To say,
0: no, ano.
1: As a self-protection.
0: Kvůli vlastní ochraně.
1: Can you imagine?
0: Dovedete si to představit?
1: I'm not lying.
0: Doba Diwali a Vánoc, to je svatá doba, svatý čas.
1: That's why. From you all. I told you last few years constantly.
0: Několik minulých let vám neustále říkám.
1: Four things.
0: Čtyři věci.
1: Ahar, vihar, achar and vichar.
0: Ahar, vihar, achar a vichar.
1: Ahar is a diet.
0: Ahar znamená dieta, strava.
1: Vihar is where to go, where not to go.
0: Vihar je kam chodit, kam nechodit.
1: And vichara, what to think.
0: Vichara, co, jak smýšlet.
1: And achara is behavior.
0: A achara, jak se chovat.
1: It's a hard life, human, to be a human is a beautiful.
0: Být člověkem je krásné, ale těžké.
1: But to be a human is hard, to become perfect.
0: A my jsme tady v té škole, abychom se stali dokonalými.
1: It's a school of the perfection.
0: Je to škola dokonalosti.
1: And therefore you have to purify it. Begin to practice again.
0: A proto se musíte pročišťovat, začněte znovu cvičit.
1: Finally wake up.
0: Konečně se probuďte.
1: You are stuck in the tamas gunas.
0: Jste chyceni v tamas guně.
1: Coffee, jam, biscuit, chocolate.
0: Káva, sušenky, čokoláda.
1: You are putting in, putting in, putting in.
0: A pořád to tam cpete a cpete.
1: This is a endless garbage box.
0: A tak tady máte takový bezedný koš na odpadky.
1: And morning when you wash yourself.
0: A ráno, když se myjete.
1: And before dressing,
0: you say. Než se obléknete, tak si říkáte.
1: My God.
0: Můj Bože. Ale neobvinujte tu váhu.
1: Don't blame your dress.
0: Neobvinujte ty šaty.
1: Blame this one.
0: Obvinujte tohle.
1: Overweight problem is you are not forced to have over kilos.
0: Nadváha, nikdo vás nenutí mít nadváhu.
1: So check what you are eating per day.
0: Takže každý den si kontrolujte, co vlastně jíte.
1: And what kind of food you are eating?
0: Jaký druh jídla jíte?
1: So please eat healthy.
0: Prosím, jeste zdravě.
1: Bread is good, butter is good.
0: Chleba je dobrý, máslo je dobré.
1: Cheese is good.
0: Sýr je dobrý.
1: Cake is good.
0: Koláč je dobrý.
1: Chocolate is good.
0: Čokoláda je dobrá.
1: But limitation.
0: Ale s mírou.
1: And eat fruits.
0: A jeste ovoce.
1: And make this proud at home.
0: A kličte si doma.
1: Salad.
0: Saláty.
1: Healthy things.
0: Zdravé věci.
1: So I would suggest you.
0: Já bych vám navrhoval.
1: That you should make shank prakshalan.
0: Abyste si udělali shank prakshalanu.
1: Exceptional. There is some problem.
0: Samozřejmě jsou výjimky, jsou problémy.
1: Individual problem.
0: Individuální výjimky.
1: And they should consult with the doctor.

0: ty by si to měli skonzultovat s lékařem.
1: But that doctor who is a yoga doctor.
0: Ale s lékařem, který je jogový lékař.
1: So for example, we can ask our Dr. Martin.
0: Například můžeme poprosit našeho.
1: Absolutely not do the Shank Prakshalan.
0: Pokud by nám poradil, kdo by vůbec neměl Shank Prakshalan udělat.
1: Then what can we do alternative?
0: A co, jakou má alternativu?
1: Yes, there is many things.
0: Je mnoho věcí.
1: In Ayurveda, there is called Sonamukhi.
0: V Ayurvédě je Sonamukhi.
1: And every fourth night you take Sonamukhi.
0: A každý jednou za čtyři dny si vezmete Sonamukhi.
1: That functions like a Shank Prakshalan.
0: A to
1: in the allopathic medicine.
0: V Evropě v alopatické medicíně.
1: They call bitter salt.
0: Je to hořká sůl, projímavá sůl.
1: So every fourth night.
0: A takže jednou za čas.
1: You take half teaspoon or teaspoon.
0: Si vezmete.
1: You must ask doctor.
0: Půl nebo jednu žičku té soli podle rady lékaře.
1: Evening bitter salt.
0: Večer tu hořkou sůl.
1: And morning you have Shank Prakshalan.
0: A ráno máte Shank Prakshalanu.
1: It functions like Shank Prakshalan.
0: Funguje to jako Shank Prakshalana.
1: But this are,
0: no, ale to je v případě jenom, že nemůžete dělat Shank Prakshalana.
1: Due to certain physical complications.
0: Protože máte určité fyzické s nosem,
1: sneezing,
0: s pšíkáním, s kýcháním,
1: flu,
0: s rýmou.
1: You are a yogi. How you look now?
0: Jsem překvapen, že nevypadáte jako jogíni.
1: After 33 years being in Czechoslovakia.
0: Už jsem 34 let v Česku.
1: And you know why he is a good yogi?
0: A víte, proč je dobrý jogín?
1: Thanks to his wife.
0: Díky jeho ženě.
1: Yes. If the Hanka wouldn't be
0: vyčtivá kuchařka,
1: if Hanka wouldn't cook pohanka,
0: kdyby Hanka nevařila pohanku,
1: and if Hanka would not make love, will not be like that.
0: Tak by takový nebyl.
1: So I wish you all.
0: A tak vám všem přeju.
1: Men, such a wife.
0: Všem mužům přeji takovou manželku.
1: Full of tolerance.
0: Plnou tolerance.
1: Compromises.
0: Kompromisu,
1: understanding.
0: Pochopení.
1: It's not easy for her.
0: Není to pro ní snadné.
1: But like Hanka. Now many of you are sitting inside with a cap.
0: Mnozí z vás i tady uvnitř máte čepici na hlavě.
1: With a jacket.
0: Máte bundu.
1: And do
0: a ještě kýcháte.
1: And look what he have nothing on.
0: A podívejte, on nemá na sobě nic.
1: And he is nearly 75 or how old are you?
0: A kolik už mu je?
1: 65.
0: 60, skoro 65.
1: Because he seriously practices.
0: Protože on opravdu cvičí.
1: He is example.
0: On je příklad.
1: His body doesn't have that of vikaras.
0: A jeho tělo nemá ty vikáry.
1: And when the body doesn't have vikara, mind doesn't have vikara.
0: A když v těle nejsou vikáry, nejsou ani v mysli.
1: So only thinking I am the supreme.
0: A když si jenom myslíte, počneme.
1: Go at home and sit.
0: Vraťte se domů a sedněte si.
1: Tell your wife I am supreme.
0: Řekněte to svojí ženě, já jsem svrchovaný.
1: She will say, okay, go and work.
0: A ona řekne, no dobře, tak jdi do práce.
1: So what is my main concern?
0: A takže o co mi hlavně jde?
1: That your health condition should be perfect.
0: Abyste byli v perfektním zdravotním stavu.
1: And you know, especially Czech Republic.
0: A víte, že zvlášť Česká republika.
1: There are certain insurance companies.
0: Jsou určité pojišťovací společnosti.
1: They will support you.
0: A oni vás budou

0: to pay less.
1: A budete moc platit míň.
0: If you practice every day.
1: Ale pokud každý den cvičíte.
0: What a good news.
1: O taky pojišťovny.
0: Where you have to pay only half.
1: Kde platíte jenom poloviční
0: if
1: sazbu.
0: If you're a yoga practitioner.
1: Pokud cvičíte jogu.
0: In America, when the man is very rude to his wife, or wife is rude to his her husband.
1: V Americe, když je manžel hrubý na svou manželku nebo manželka hrubá na manžela.
0: Then in the court, just tells them 1 year attending yoga classes.
1: Tak jim potom soudně dostanou u soudu, jim soud dá.
0: Attendant of the yoga classes from some yoga teachers.
1: A pak musí přinést potvrzenou docházku od nějakého podepsaného od nějakého jogového učitele, že chodil cvičit.
0: It's not a joke.
1: A to není vtip.
0: It was 3 times in Austrian newspapers.
1: Už to,
0: I'm talking according to newspaper.
1: Já jsem to četl už 3x v novinách v Austrálii. V Rakousku.
0: In Germany.
1: V Německu.
0: If you practice yoga under the yoga trained yoga teachers.
1: Pokud cvičíte jogu pod vedením
0: the insurance
1: cvičitele
0: is compromising certain prices.
1: Tak potom ta pojišťovna vám jako vyjedná určité nižší ceny.
0: So you have double benefit.
1: A máte z toho dvojí užitek.
0: Financial.
1: Finančně.
0: As well as good health.
1: A zároveň dobré zdraví.
0: Then why not to begin to practice yourself before no. teaching others?
1: A proč teda nezačnete sami cvičit, než začnete učit jiné?
0: So, again.
1: A znovu.
0: Let us make a sankalpa.
1: Dejme si sankalpu.
0: That in 6 months in summer.
1: Že za 6 měsíců v létě
0: my body
1: moje tělo
0: will be something like a yogic looking.
1: Bude vypadat jogínsky.
0: And I will be perfect healthy.
1: A budu perfektně zdravý.
0: You can do.
1: Dokážete to.
0: Depends on you.
1: Závisí to na vás.
0: You should throw away the coffin of your dead body.
1: Odhoďte tu rakev toho mrtvého těla.
0: And that is a laziness.
1: To je lenost.
0: And tamas guna.
1: A tamas guna.

0: कोई खड़ा तैयार अकेला and someone is waiting alone for the bus to come.
1: A někdo už umřel.
0: And someone is dying.
1: A někdo právě teraz umírá.
0: And someone is collecting now all the energy.
1: A někdo právě se připravuje na to.
0: And someone is waiting in the hospital alone or in the road somewhere.
1: A někdo osamotěný v nemocnici alebo na cestě čaká.
0: Alone. Lonely.
1: Osamělý.
0: This lady is standing lonely. You don't know how many centuries.
1: Tá dievčinka tam stojí o samote a neviete už, ako dlho chcela byť večne mladá.
0: And not touching anything.
1: Aby sa ničoho nemusela dotýkať.
0: So our master said, the past life of the Ilse.
1: Bol to minulý život Ilse.
0: It's not a joke.
1: A to není vtip.
0: It's a real joke. Yes. Then I will put her on the top of the cold mountain. And a lot of snow is.
1: Potom
0: to say good night.
1: Kde líšky chodí dávat dobrou noc.
0: Koji khada.
1: Někdo je připravený, aby odišel a čeká sám.
0: Sab chara chali ka chala. Everything is movement coming in. Pap kapat chala. Khal maya. There is something written which I cannot read. It is what is the can you change? Paap kapat chal maya, dhan lakh karod kamaya, oh man.
1: Oh, chaval.
0: And so many cruel things.
1: A toľko krutých vecí si spáchal.
0: To earn your wealth, your money. Dhan lakh karod kamaya, you earn millions.
1: Zarobil si milióny a miliardy.
0: One hella will go with. Hella of the job. You earn through your business billions.
1: Svojim podnikaním si zarobil miliardy.
0: Through cheating, go from here.
1: Ale ani jeden jediný cent ťa nebude sprevádzať, keď budeš odcházať.
0: Ten lák karóda kamája, some quarter dollar or one cent dollar will go with.
1: Ani len štvrtka doláru, alebo jeden cent s tebou nebol.
0: Your children?
1: Ani tvoje deti, ani tvoji rodiče, povedané manžel.
0: The end of your life.
1: Nikto ti už nepomôže na konci tvojho.
0: And the story is a very long story.
1: Poviem zaujímavé.
0: But stories like this

přitáhneme, přitlačíme třísla k podložce, stáhneme hýždě, spevníme a suneme před loktí po podložce tak daleko, až se lokty dostanou pod ramena. Pohled směřuje dopředu, vytahujeme se po páteři vzhůru a s výdechem se vrátí. A ještě čtyřikrát zopakujeme rychle. Pokud ty lokty vám zajedou dál než pod ramena, tak musíte vyvinout větší námahu nebo větší tlak na zádové svaly. No, musíte to víc udržet tím trupem. Takže je to opora zároveň. Pozor také na to, aby se lokty nerozjížděly. I to je důležité. Zase bychom museli vyvinout větší úsilí svalové na té přední a zadní straně těla. A až rozvěříte pětkrát, tak zůstaňte zase v pozici nějaké relaxační, lépe na břiše a uvolněte. Takže jsme dál pokračili v tom, že jsme posilovali záda, zároveň i paže. Protahovali jsme přední stranu těla, břišní svaly, hrudní svalstvo. A s nádechem zatlačíme dlaně do podložky a zvedáme obě nohy kolmo v podložce. A s výdechem pokračujeme nohama směrem za hlavu, tak až se nám zvedne dlaně do podložky. Leh vznesmo. A s nádechem jdeme opět kolmo, jenom kolmo v podložce, nedáváme zpátky, jenom kolmo. A ještě čtyřikrát výdech, zvedneme pánem.